0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě, za to ze židle vás

0: sasík, žehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Radio FM Plus.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.

0: Yeah.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On Air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Krásné páteční ráno, je 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda plánuje od roku 2028 navyšovat penze pracujícím důchodcům za každý rok, který odpracují navíc. Už nyní přitom mohou tito lidé čerpat slevu na sociálním pojištění, kde měsíčně uspoří v závislosti na výši mzdy i tisíce korun. Musí si oni ale zažádat. Fotovoltaické panely na českém trhu od konce loňského roku zdražily zhruba o třetinu. Do cen se promítlo zrušení čínské podpory vývozu, dražší suroviny, omezení výrobních kapacit i doprava. Náklady na celou domácí elektrárnu však o takovou část nevzrostou, protože solární moduly představují jen asi pětinu investice. A pojďme také na sport. Fotbalový Real Madrid dokončil očekávaný transfer, který se stává vůbec nejnákladnějším nákupem v klubových dějinách. Real Madrid přivedl křídelníka Jana Diomandého z německého Lipska. Celková hodnota celého transferu se po započtení všech smluvních bonusů může vyšplhat až na 140 milionů eur. V zápětí vedení Realu oznámilo, že s předstihem prodloužil kontrakty s hvězdným Brazilcem Viniciem Juniorem až do roku 2030. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Reálné obrysy pomalu získává projekt veterinární pohotovosti v Plzni. Dlouhodobě o ní uvažuje jak město, tak plzeňský kraj. Nicméně stále se nedařilo najít žádného provozovatele. Aktuálně se našly vhodné prostory mezi novou hospodou Skvrňany a Vejprnicemi, kde by veterinární pohotovost mohla od jara začít fungovat. No a nakonec se ještě podíváme na dnešní předpověď počasí. Dneska u nás bude zpočátku ještě oblačno, postupně polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se ještě můžou objevit dešťové přehánky. Teploty na západě Čech vystoupají mezi 25 a 29 stupňů.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
5: Snídaně šampionů. Ahoj, krásný dobrý ráno a krásný pátek konečně. Dneska je všechno jinak. S váma Jasmin a Filip. Ahoj, Filo.
3: Krásné ráno.
5: Michal s Davidem jsou fuč a tohle je naše premiéra, co takhle solo vlastně.
3: No tak se tady užijeme v pátek. Trošku jsme si říkali David s Michalem pryč zrovna ve stejný termín. Náhoda? Nemyslím si,
5: ano. Přesně tak, užijem si to a bereme vás sebou. Tohle je Rihanna. Ne, sorry, Rihab. Ina a Seš. Tak mají báry právě teďka na Hit Radio.
2: Hit Radio

0: Yeah, Adam Levine, Jim Clazy Rose a jejich Stereo Hearts. I takhle zní páteční Hit Radio 8 minutek po 6. hodině. Dneska mimochodem, když říkám pátek, tak to není jen tak obyčejný pátek, protože dneska je oficiálně den Marka Ztracenýho. Večer se na Letenský pláni v Praze opravdu přepíšou dějiny české hudby. Tam, kde koncertoval třeba Michael Jackson nebo Rolling Stones, tak dneska vystoupí jako první český interpret právě Marek Ztracený. To je, myslím, fílo dobrý prvenství, ne?
1: No to je krásný prvenství, hlavně teda, co mně přijde opravdu úctyhodný, vyprodat prostě několikrát ten Eden a potom jít na tu Letenskou pláň a určitě musel ohledně toho být i stres, jestli přijde tolik lidí, protože to je obrovský prostranství, takže klobouk dolů za to, za tu odvahu a samozřejmě odměnou za to, že bude hrozně moc lidí. Já se teda přiznám, že já nejdu, ale jenom proto, že nemůžu, ale jinak se těším na nějaký videa z Instagramu, tam toho bude určitě hodně.
0: To podle mě bude Instagram úplně zaplavený. Opravdu nebude to žádná komorní akce, je tam obrovský areál, tu techniku převezlo přes 100 kamionů, očekává se přes 70 tisíc fanoušků, takže jsem zvědavá i na tu atmosféru, která podle mě i z těch videí na vás všechny půjde. Každopádně, kdo tam půjdete, tak si to moc užijte. On sám Marek říkal, že tam asi přespí v noci na dnešek, aby si tu atmosféru užil, což doufám, že neudělá, protože to by byl teda dobře rozlámaný. Nicméně opravdu, kdo tam vyrážíte, moc si to užijte a kdo jste tady teďka s náma, tak si dejte Dana Bartu On My Head právě teďka na Hit Radio 10 minutek po 6. hodině. Krásný ráno.

0: Pípírek za Faithless na Hit Radio. 6 hodin 15 minut. A jejich New Religion. Pamatujete si, jak jsme se báli, že nám umělá inteligence vezme práci? Tak Elon Musk, ten už je o krok dál zase. On teďka říká, že jednou, nekdy, jednou, což může být brzo, může to být za dlouho, nevíme, bude mít v hlavě čipy, který nám dají skoro nadlidský schopnosti. Jo, že budeme něco jako bohové vlastně. Podle něj by totiž Neuralink neměla jednou jenom pomáhat lidem po úrazech nebo s ochrnutím, ale opravdu by mohla výrazně posílit schopnosti zdravých lidí pak už. Třeba paměť, učení, komunikaci s počítačem a kdo ví, třeba prej i něco víc.
1: Já jsem právě spojil tyhle dvě věci, jak jsi řekla, tenhle nápad, a okamžitě jsem to dal do AI, kde jsem jako napsal, co můžou způsobit čipy v hlavě, ale jako hned první věc právě ta pozitivní tlumení příznaků nemocí, což by tady mohlo být jako opravdu skvělý. A kdo ví, třeba jako se s tím vynalezne i teleport, prostě si řekneš, rozumíš, chci být doma, 3, 2, 1, a nebude se pak řešit, jestli bydlíš v Praze nebo 10 kilometrů za Prahu, protože ty se přemístíš hned.
0: To by bylo hodně cool. Já se přiznám, že jsem fakt rozpolcená, jo? Protože na jednu stranu je fakt úžasný tohle to, že to někomu vrátí zrák nebo možnost se hejbat. Na druhou stranu jako znáte lidi. A taky si říkám, jestli to není past, jo? Jestli to není takovej způsob, jak z nás udělat zaměstnance na 24 hodin denně, jo? Že nebudeš vlastně zapomínat na nic, žádná prokrastinace, jenom pojedeš na výkon. Já třeba jako ráda zapomínám ty věci, ty blbosti, jo, nechci, aby mi to někdo měnil v té hlavě.
1: Já zapomínám furt, no, hele, víš, co je nejhorší na tom, kdyby nám dal Elon Musk prostě čipy do hlavy?
0: Ano.
1: Že on tě může takzvaně vypnout, jo, takže on se prostě usmyslí, vypne ty, co nepotřebuje, co nemá rád a má klid. Akcie půjdou nahoru zase.
0: To je fakt, tak díky, že jste s náma, za chviličku nás čeká třeba tohle. Love Again, budou taky Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray, takže na tohle všechno si můžete počkat už za pár minutek na Hit Radio.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
4: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
3: Klimatizace co topí?
4: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
3: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
7: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
12: Atención!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
15: Baru, ty jsi hlavička.
14: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
15: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila. To dobré začíná u nás.
17: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: kavagorila.cz.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Silničáře dnes potkáte v Plzni. Zdrží vás na Slovanech, kde pracují na Slovanské a taky na Nepomucké ulici. Je tam proto zúžená vozovka a nárazově se můžete zdržet.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio FM+.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray na Hit Radio. Minutku před půl sedmou. A Filip pro nás má ranní
1: update. Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Majiteli nejmenované jihokorejské michelinské restaurace hrozí vězení, protože její šéfkuchař hostům servíroval desert ozdobený mravenci. Konzumaci tohoto hmyzu místní zákony ale nepovolují. Jihokorejská prokuratura proto požaduje, aby majitel restaurace dostal rok vězení. Žena z amerického státu Colorado se kvůli svému dlouhému jménu dostala do nečekaných potíží, když změnila společnost poskytující zdravotní pojištění. Jméno se totiž ve formulářích musí různě zkracovat a pro pojišťovnu tak nejde prý o stejnou osobu, ale o dvě. Pojišťovna ji tedy odmítá platit plnění. No a na závěr smutný příběh, jako bych se viděl. Bankovky někdejší italské měny v nominální hodnotě 135 milionů lir, tedy asi 1,7 milionů korun, našel při rekonstrukci domu v sicilské Mesině 50-letý muž, který nemovitost teprve nedávno zakoupil. Viděl bankovky někdejší italské měny v nominální hodnotě 135 milionů lir, tedy asi 1,7 milionů korun, našel při rekonstrukci domu v sicilské Mesině 50-letý muž, který nemovitost teprve nedávno zakoupil. No ale představte si, šance na jejich

napadlo, že ho karma takhle trestá. Myslím si, že by to byl i náš případ, jo? Že umíme být takovýhle smolaři. Takže přejeme aspoň vám o něco šťastnější pátek. Snad tomu pomůže i Dr. Alban, It's My Life. Minutku po půl sedmí, takže krásný ráno z Hit Rádia.

0: 7 minut po půl sedmí, tohle byla Olga Lounová, jsem optimista na Hit Radio. Než vám řeknu svůj překvapující objev neobjev, tak se zeptám, co teplého pijete, když je vám špatně? Fílo?
1: Většinou doma buď heřmánkový nebo mátový čaj.
0: Takže čaj necháme prostě. Mně přijde, že existují v dnešní době čaje úplně jako na všechno, jo? Když jdu třeba drogerii nebo lékárnou, tam máte čaj na spaní, na trávení, na nervy, na kašel, na detox, prostě na všechno. A když říkám na všechno, tak myslím fakt na všechno. A možná jste to už někdo viděl v nějaký drogerce, ale já to viděla poprvé a úplně mě to sejmulo. Já jsem narazila na čaj s názvem Hladké pozadí.
1: Počkej, co to jako znamená? Že to jako člověka pročistí, nebo ti vypadají z toho jako, víš co, ochlupení, jako vypiješ čaj a najednou jako...
0: Přijde mi to šílený, nevím, co si pod tím představit, říkám si, co bude jako dál, čaje na tchýni, čaje nevím na co, pak je to hrozný, zajímalo by mě, kdo tyhle názvy vymýšlí. Nicméně, asi sedí někde v marketingovém oddělení, někdo, kdo si řekne, tak čaj na chlupatou prdel, s ním moc tvrdě, dáme tam hladké pozadí. Tak si říkám, jestli jste vy někdy viděli nějaký divný název něčeho, co jinak je zcela normální, tak budu ráda, když nám to dáte vědět. Ty jsi neobjevil nějakou jako jinou podivnost třeba?
1: Ne, já tady čtu právě ten čaj, víš?
0: Jo, už máš?
1: Na co to je? A tam píšu jako, že to je bylinný čaj se svízelí, to nevím, co je, jo, ale který podporuje činnost lymfatického systému a kopřivou, která přispívá k vyloučování vody z organismu, vitalitě a svěžímu vzhledu pokožky. No tak prostě jako to je, že budeš mi jako hladkou tu pokožku, oni mysleli, ale je to teda divný, no. Hele, já jsem narazil jako na takový ty čaje jako proti stresu a tak, ale mě by opravdu podle nějaký studie zajímalo, kolik toho musíš vypít,
0: no to jo,
1: aby to teda na ten stres mělo nějaký vliv. Ale jak jsi říkala, tak ten marketing je potřeba, i ty tablety lidi berou, ale já tomu moc nevěřím.
0: Kolik toho musíte vypít na stres, to nevíme, ale víme, kolik musíte poslouchat hudby a my jí máme dost. Za chviličku Sunrise Avenue, taky Shakira, její Zoo a podíváme se i na dopravu, tak s náma zůstaňte.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Rodina Nova jede za vámi do Plzně.
8: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
7: S Kristýnou Kloubkovou
8: a Martinem Poubou.
7: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
8: Už tuto sobotu v parku za OC Plaza.
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
10: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
11: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
12: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
11: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířat.

U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Varování teď máme pro ty z vás, co jedou po dálnici D6 ve směru od Karlových Varů do Prahy. Kolem kilometru 11 se na vozovce pohybují lidé, tak si tam dávejte pozor.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: krásný ráno z Hitrádia, tohle byly Sunrise Avenue, s váma Jasmin a Filip. Dneska večer se na Letný přepíšou český koncertní dějiny. Na Marka Ztracenýho na Letenskou pláň dorazí kolem 75 tisíc lidí. Chápete to? 75 tisíc, to je neskutečný číslo. Já mám pocit, že ten DAF se vždycky, a asi na všech velkých koncertech, rozdělí na dva úplně odlišný tábory a druhy. Jo? Že ta první parta, to jsou takový ty bojovníci, co stojí u těch zábran už od oběda nebo od snídaně klidně. Nepijou, jako nečůraj, chodí prostě na záchod a fakt tam jenom stojí, aby potom byli co nejdřív, nejblíž tomu interpretovi. No a pak jsme tam my ostatní, já se tam taky řadím, co stojí vzadu s nějakou klobásou, nějakým pivkem, čímkoliv a jsou v pohodě, jo?
1: Já teda taky si stoupnu raději dozadu, protože to davový šílenství nemám rád a hlavně bych si tady nikam nestoupnul. Já si myslím, že ty lidi tam klidně můžou stát už teď, to by vůbec nebylo jako vůbec nic divného. A co mě taky přijde ještě jako zajímavý na tomhle koncertu, a když jsme se tady bavili, že tam byl kdysi Michael Jackson a Rolling Stones, ano. Myslím, že nikdo jiný tam ani nevystupoval. No a Michael Jackson, tak to právě bylo 7. září 1996, tehdy dokonce na ten koncert dorazilo přibližně 120 tisíc diváků, takže Mára samozřejmě klobouk dolů, ale ještě to může posunout třeba za rok, za dva, že by tam bylo přes 100 tisíc lidí.
0: No tak uvidíme, třeba se to podaří. Nicméně už těch 75, to je teda neskutečný číslo. Tak dáme si Marka live tady, live z Edenu. Stále věřím, já si myslím, že můžem. Tak pojďme na to a kdo se dneska chystáte, tak si to moc užijte.

než jak nás učili život vnímat. Není to špatné, je to i

snů po čase zhaslo. On to jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je, že dá se snít

písničku jsem složil proto, aby jsme roztancovali celý Eden. Jdete do toho s náma?

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Krásné páteční ráno, je 7 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Systém nouzového volání eCall by měl automaticky propojit záchranné složky s lidmi v nebezpečí, jenže statistiky tísňové linky 112 ukazují, že zhruba ve 4 případech z 5 jde o planý poplach. Smart funkci, kterou už mají všechna nová auta, některé chytré telefony a hodinky neumí lidé podle záchranářů často používat. Pokud se jim však operátoři tísňové linky nedovolají zpátky, musí záchranáři na místo vyrazit, což vede k tisícům planých výjezdů ročně. Dalším problémem pro jejich práci jsou obtěžující telefonáty. Policisté od začátku června evidují 236 případů řízení nemotorových vozidel pod vlivem alkoholu, o téměř 70 více než za stejné období v loňském roce. Většina přestupků se odehrává v centru měst a hrozí za ně pokuta až 20 000 korun. Nejvíce jich odhalili ve Středočeském kraji, třeba v hlavním městě zaznamenali naopak pouze 2. Fotbalista Vasil Kušej z Liberce dostal za vyloučení v ligovém utkání proti Teplicím trest na 2 soutěžní zápasy. Jeho spoluhráč Petr Hodouš na 1. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Sparta dostala za výtržnosti fanoušku v Brně pokutu 300 000 korun, domácí zbrojovka zaplatí 150 000. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Opět začalo kompletně fungovat nové dětské hřiště Brokycanek v Husových sadech. Jak už od nás víte, krátce po jeho otevření ho poškodili vandalové, poničili skluzavku, takže její užívání nebylo dostatečně bezpečné. Vše se naštěstí povedlo rychle opravit a hřiště tak opět plní svoji funkci. A pojďme taky na předpověď počasí. Na pátek nám pro západní Čechy slibuje zpočátku oblačno, postupně polojasno nebo skoro jasno. Objevit se ještě může občasný slabý déšť nebo přehánky. Na teploměrech naměříme mezi 25 a 29 stupni Celsia.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
12: Krásný dobrý ráno, krásný pátek. S váma dneska Jasmin a Filip. Fílo, ahoj.
9: Krásné ráno.
12: Já se vás chci zeptat, pamatujete si, jak jste jako děti chtěli dělat úplně všechno, co dělali dospělí? U mě to bylo i včetně domácích prací. Dneska je to úplně jiný příběh. Ale víc za chviličku, teďka už Jay-Z, Linkin Park a jejich nám.
13: Hit Radio FM Plus. Yeah.
14: Thank you, thank you, thank you.

0: Jay-Z, Linkin Park a Hit Radio. 6 minut po 7 hodině, krásný ráno. Já se vám musím svěřit. Kdo máte malý děti, a nebo třeba malý sourozence, jako mám já, tak mě pochopíte. Já jsem včera hlídala 10letou ségru a byla naprosto úžasná, jo, až mě to překvapilo. Ona se chtěla zapojit úplně do všeho. Chtěla se mnou utírat stůl, chtěla mi pomoct v kuchyni, chtěla zametat. Prostě měla pocit, že jako největší radost na světě je dělat domácí práce. A ještě k tomu bez odmlouvání a bez odmítání mě asi půl hodiny drbala na zádech. Prostě takový jako můj malej otrok, ale dělala to s láskou. A mě to úplně připomnělo mě. Já, když mi bylo taky nějakých třeba 10 let, tak jsem dobrovolně žehlila, jakože mě to opravdu bavilo. My jsme doma měli takový to křeslo, co možná znáte všichni, takový to křeslo, kam hodíte prostě vypraný oblečení a je tam toho halda. A vždycky, když odešla máma do práce, tak já jsem to všechno vyžehlila, jo, a každý mě vždycky chválil to, že jako to nebylo vyžehlený dobře a máma to musela dělat znovu. To je věc druhá, ale strašně ráda jsem pomáhala a zajímá mě, jestli to tak má každý dítě, nebo jsme jenom jako divná rodina.
1: Spíš jste divná rodina. Ale jako, já si myslím, že to možná bude tím, že to mají ženy hodně takhle s těma domácíma pracema. Nespomínám si, že já bych někdy chtěl uklízet, bohužel mi to vydrželo i doteď, což způsobuje největší rozpory v domácnosti, nevím jak u vás, že prostě jako půlku dnes byl doma, co jsi udělal dneska v domácnosti?
0: Jasně.
1: Jo, a já řeknu, vysál jsem, jenže tím vysávačem to trvá jako 5 minut, že jo. No takže já jsem asi měl, když jsem byl malej, že si budu moct jíst, co chci, teď mě to dohnalo, jsem tlustý jak prase.
0: Ježiš, ale kecej. No tak jak je to u vás doma? Pomáhají vám děti rádi a s čím případně? Protože u nás opravdu, za mě to byla ta žehlička a za ségru teda zametání a utírání nádobí, to ona jako miluje a opravdu jí k tomu nemusí nikdo přemlouvat. Takže číslo k nám 777 937 777 a dejte vědět, co vaše děti, anebo jaký jste byli vy takhle za mladé, jo? Do té doby před náma třeba Alan Walker a právě teďka Sia na Hit Radio.

0: I ve 7:45 ladíte Hit Radio. S váma Jasmin, taky Filip a tohle byl Alan Walker. Já jsem vám tady říkala o tom, že u mě dneska spala 10letá ségra a překvapilo mě, jak strašně ráda pomáhá s věcma, jo? Že opravdu chtěla utírat práh a dělat nádobí a zametat a prostě vůbec jí to nevadí a dobrovolně pomáhala. Mně se to hrozně líbilo, protože jsem taková, mi došlo, byla taky, ráda jsem vždycky žehlila, pomáhala mamce a tak. Ono to pak možná zmizí v průběhu života, ale jako děti jsme to tak měli. A ptali jsme se s Fílou vás, jak to máte. Do toho Fílovi ale se ozvala mamka, tak co ti napsala mamka?
1: No mamka napsala mě tady na WhatsAppu. Já tady pomáhala mamince vždycky už odmala a to po mně nikdy nic nechtěla. Byla to radost ji ulevit. Tak to je jako hezký a myslím si, že to mamince teda vydrželo doteď, ale teď už ulevuje sama sobě, no. Ale tatínek hodně pomáhá u nás doma, to zas musím říct. Tak co nám psali posluchači?
0: Tak Luca třeba píše a ta trošku vyvrací to, co jsme se tady bavili o tom, že to možná dělá jenom ženy, že to takhle baví. Dobré ráno, syn mi rád pomáhá při pečení, toho opravdu baví. Já zas milovala péči o zvířata, ještě ráno před školou jsem běžela nakrmit králíky, jen když byli pak ježiši, na talíři a otec s bratrem si neodpustili. To je dobrá bobinka. Tak to mi dost zhořklo, tak to chápu, měla jsem podobnou zkušenost. Tom píše, ahoj šampioni, možná jsem také divný, ale i mě v dětství bavilo uklízet a rád se mamince pomáhal. Míša. Ahojte, u nás jsme s bráchou taky rádi pomáhali, ale každý jen s tím, co ho bavilo. Brácha s mamkou rád vařil a já jsem s taťkou hrozně ráda opravovala kola, promazávala řetězy a štípala dřevo. Tam to bylo úplně prohozený, čověče.
1: To se může hodit, ale taková ale žena do domácnosti.
0: Další zpráva, dobré ráno, moje dvouletá dcera už pomáhá také. Dělá se mnou kávu, dává věci do pračky, ale co mě dostává nejvíc, je její péče o její malou 3měsíční sestřičku. Pomáhá přebalovat, krmit, to mě dostává. Ty bláho, tak dvouletá dcera, že pomáhá přebalovat, to je teda hodně hezký. Pak tady máme třeba hlasovku od Zuzky. Je, chviličku, zapnu mu a jdem na to.
2: Tak my jsme byli 3 ségry a každý pátek jsme museli gruntovat. Každý pátek. A mamka tam měla vždycky samý ty mističky, sloníky a to jsme museli vždycky vymejvat. Takže od té doby já doma nemám vůbec žádný ty serepetičky, nic, maximálně je 3 orchideje a tím to hasne. Tady z toho jsem se vyléčila a musím říct, že moje děti, dcera je taková, že ty se do ničeho nechce, ale syn, když řeknu, udělej myčku, udělej sušičku, tak normálně jde a uklidí to, ale dcera, to je dílo, to je dílo. Tak ahoj, dneska.
0: To je dílo. No tak Fílo, to musíme trošku tady převrátit, to, co jsme říkali. Jo, takže
1: no, to teda budeme muset.
0: Chlapi pomáhají víc teda, podle všeho.
1: No, tak já tam nespadám do té kategorie, bohužel. Takže, ale chlapi, držte tohleto prostě v dobrý rovině, to vám doma pomůže. A ženský, zamyslete se nad sebou, hlavně vy mladý.
0: Ne, bylo hezký slyšet, že nás to tak mělo víc a nebojte se, kdo ještě třeba nemáte děti nebo je máte hodně malý, tak moje ségra je generace alfa a ráda pomáhá, takže myslím si, že v téhle generaci to ještě taky bude. Teďka už Alvaro Soler, La Cintura, právě teďka na Hit Radio.

0: Rosler, La Cintura na Hitrádiu. S váma Jasmin, Filip, za chvíli taky tohle. Ale Farben, Ilira, bude taky Robbie Williams. Supreme. Na to si rozhodně počkejte. Bude taky doprava a samozřejmě soutěž Rychlá pětka o 7:30, takže s náma zůstaňte.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Rodina Nova jede za vámi do Plzně.
13: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
12: S Kristýnou Kloubkovou
13: a Martinem Pouvou.
12: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
13: Už tuto sobotu v parku za OC Plaza.
14: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
15: Datart pořádá Maxi výprodej.
16: Cože? Maxi výprodej?
15: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
17: Tak to je další level.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: A je to tady zase Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stále se pracuje na Tachovsku. Silničáři opravují vozovku mezi obcemi Staré Sedlo a Prostiboř. No a dál opatrně taky v Chebu, kde dopravní omezení čeká v ulicích Evropská a Svobody.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio FM+.

0: Robbie Williams, Supreme v éteru Hit Rádia a teďka už má pro nás Filip.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, jedno kalifornské knihkupectví obdrželo nečekaný balíček. Uvnitř byla kniha, kterou si někdo odnesl bez zaplacení před 40 lety. Neznámý odesílatel přiložil omluvný dopis a 100 korunový, respektive dolarový ekvivalent jako náhradu za způsobenou škodu. Majitelé přiznali, že podobný návrat ještě nezažili. Britka ve věku 97 let znovu překonala vlastní světový rekord. Připoutaná na křídle letadla absolvovala takzvaný wing walking, tedy akrobatickou disciplínu během letu. Dokázala, že ani vysoký věk nemusí být překážkou pro splnění odvážných snů. No a na závěr, australský řidič zažil pořádný šok, když otevřel přihrádku před spolujezdcem. Místo dokladu na něj vykoukl velký had.
0: No tak to ne.
2: Na místo dorazil potom teda odchytář, který hada bezpečně odstranil. Ono, v Austrálii se to děje poměrně běžně, že jo? Jestli jste viděli kdysi na Discovery, tak tam byly tyhle ty lovci hadů, přišli do obýváku, krajta, jasně, tu máme prostě za sedačkou tamhle, jo? Přišel, dobrý, hotovo, $100, čau.
0: Já mám strašnou fobii z hadů od doby Harryho Pottera a toho baziliška tam, od té doby já je jako nezvládám, takže já bych do toho auta nesedla, zajímalo mě, jak se tam jako dostal. Nicméně, jestli vy v tom autě teďka jste, tak naopak nevystupujte. Protože za chviličku nás čeká soutěž Rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Thomas Arsov. Komplexní péči pro podporu růstu vlasů, jejich taky dlouhodobou kondici. A k tomu unisex parfum Sandalwood Violet Leather. Takže pokud chcete mít o něco hezčí pátek a vyhrát si tohleto všechno pro sebe, tak pište, chci soutěžit právě teďka na 777 937 777. Teďka už Kemet, Be Mine na Hit Rádiu.

0: 7 hodin 37 minut k tomu, vy posloucháte Hit Radio, tohle byl Kamret a my jdeme na rychlou pětku.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Thomas Arsov, taky unisex parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže. Připomínáme, že Thomas Arsov je jeden z vůbec nejznámějších českých kadeřníků, který z obyčejného stříhání vybudoval svoji vlastní kosmetickou značku a radí dneska tisícům lidí, jak mít zdravější vlasy. A o tohle si dneska zasoutěží Káťa. Káťo, ahoj!
2: Ahoj.
0: Ty teďka razíš do práce nebo kam frčíš?
2: Ano, do práce. Podložila jsem děti a frčím do práce.
0: Mm-hmm. A hodilo by se ti teda něco na vlasy, trošku to jako přikrášlit?
2: No, jak jste říkali, že by něco vyhrát pro sebe, tak si chci vyhrát něco pro sebe.
0: Jo, to je hezký. Tak držím moc palečky, ať děkuju. To vyjde. A jdem na to, jsi připravená?
2: Ano.
0: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Jaký zvíře má na nose roh?
2: Nosorožec.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje kreslená Disney rybka, kterou hledal její tatínek?
2: Nemo.
0: Ano.
3: No.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje dopravní prostředek, který jezdí po kolejích ve městě?
2: No, tramvaj.
0: Je to tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje nejznámější česká vánoční ryba?
2: O kapr.
3: Výborně. Tak jdeme tak? Na poslední otázku.
0: Poslední otázka, pátá. Záludná, Káťo.
2: No.
3: To zní těžký.
0: Kolik je polovina z 80?
2: A polovina z 80 je 40, doufám teda.
0: Je to přesně tak! Káťo, je to tvoje, vyhráváš produkty od Thomas Arsov. Moc ti gratulujem.
2: Já moc děkuju a moc mě mrzí, že teda se mnou nejsou tady děti, protože ty si chtějí soutěžit.
0: A kde jsi vyložila?
2: Na Příměstském táboře.
0: Jo, takhle.
2: U Libicí.
0: No tak pokud jim můžeš volat, i když jsou na táboře, tak jim to dej vědět, nebo jim to dáš vědět
2: já
0: potom.
2: Já jim to pustím, já se to pak najdu na tom a pustím jim to.
0: Podcast, tak Hit Radio. OK, ano. Tak ale moc ti gratuluju, užij si výhru a zvládni to dneska v práci. Ahoj.
2: Děkuji moc krát, mějte se, ahoj.
3: Ahoj.
0: No další rychlá pětka, zase v pondělí.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu teď hlásíte na jižním Plzeňsku, opatrně ve Stodě v Plzeňské ulici. Je to přímo hlavní tah, kde se srazila dvě osobní vozidla. Na místě je policie, počítejte tam se zdržením.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: 10 minut před 8 hodinou posloucháte Hit Radio a tohle byly Lost Frequencies, The Feeling. Pánové, až budete mít dneska pocit, že randění je v dnešní době občas peklo, tak já mám pro vás dobrou zprávu, jo. Ve srovnání s některýma samcema v přírodě jste vlastně vyhráli jackpot, a to opravdu, protože jako my lidi, ženy, co můžeme udělat špatného? Tak můžeme vás ghostovat, jasně, můžeme jako neodepsat, asi by se našly další věci, ale pořád to není tak hrozný, jako to je v přírodě, jo, protože, co jsem našla? Kudlanka. Jo, to zelený, vošklivý, dlouhý malý.
1: To se žere normálně, že jo?
0: To normálně se žere, ale po páření. Takže ona se jako udělá si hezky a pak prostě nazdar. Chobotnice, typnul bys, jestli to umí tato frajerka, Fílo?
1: Chobotnice, ta se omotá normálně kolem, ne prstu, ale kolem chapadel.
0: Ano, umí samce opravdu uškrtit, když jí moc obtěžuje, jo? Takže to je taky mrcha. Některý ryby, ty... Já už se fakt musím smát. Předstírají uspokojení a potom odplavou za někým lepším. Nějaký jiný pan ryba, jo?
1: Tak to už je podobný člověku, trošku ne.
0: A některý samice žab, ty radši předstírají smrt, než aby skončili s nápadníkem, který se jim nelíbí. Chápete to?
1: Tak ženský předstírají spánek nikdy, že jo, žáby to posunuli na další úroveň, rovnou jsou mrtví. To je dobrý.
0: Přijde mi to šílený, jakože sorry, to, že vám my ženy neodpovíme na zprávu, to je vlastně podle mě úplně v pohodě ve srovnání tady s chobotnicí, kudlankou, žábou, rybou, jo?
1: No tak některý ženský taky můžou kousat, že jo, to si budeme povídat.
0: No buďme rádi za to, co máme a taky za to, co bude, protože právě teďka Black Eyed Peas na Hit Radio, mimochodem v týdnu, tady teďka jejich producent vystupoval v Praze se svojí vlastní kapelou Butterfunk Family. My se trošku známe přes přítele, takže jsem došla a je to teda velký šéf. Byla to neskutečná hudba, ale teďka už teda let's get it started!
2: Let's get it started in here!

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Je mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity. Férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásný pátek, je 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Při jízdě na paddleboardu na jezerech, rybnicích či moři by měli lidé podle záchranářů vždy používat bezpečnostní popruh, který je spojuje s plavidlem. Pokud ho nemají, při pádu do vody jim vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo jejich dosah. Na důležitost používání tohoto bezpečnostního prvku upozornila vodní záchranná služba Červeného kříže i policie v souvislosti s neštěstím na jezeře Most. Při úterní bouřce tam jeden paddleboardista zemřel a po druhém policisté stále pátrají. Zpěvák a skladatel Marek Ztracený dnes vystoupí na Letenské pláni v Praze na dosud největším koncertu své kariéry. Pořadatelé očekávají návštěvu více než 70 tisíc lidí. Vystoupení doprovodí opatření proti očekávaným vysokým teplotám. Na místě budou rozprašovače vody, občerstvení a v záloze bude kropící hasičský vůz a také lékařská služba. A pojďme také na tenis. Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 6-3 a 6-4 nad Belgičanem Alexandrem Bloxem, kterému nenabídl jediný breakball. Příštím soupeřem 12. hráče žebříčku bude světová 15. Španěl Rafael Chodar. To Nikola Bartuňková nestačila v Torontu na 8. nasazenou Američanku Amandu Anisimovou a po prohře 6-3, 0-6 a 4-6 skončila bohužel už ve třetí. Kole. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Reálné obrysy pomalu získává projekt veterinární pohotovosti v Plzni. Dlouhodobě o ní uvažuje jak město, tak plzeňský kraj. Nicméně stále se nedařilo najít žádného provozovatele. Aktuálně se našly vhodné prostory mezi novou hospodou Skvrňany a Vejprnicemi, kde by veterinární pohotovost mohla od jara začít fungovat. No a nakonec se ještě podíváme na dnešní předpověď počasí. Dneska u nás bude zpočátku ještě oblačno, postupně polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se ještě můžou objevit dešťové přehánky. Teploty na západě Čech vystoupají mezi 25 a 29 stupňů.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
11: Snídaně šampionů. Krásný páteční ráno vám přeje Jasmin. Michal s Davidem jsou někde pryč ve stejný den, prej ne spolu, ale jako moc bych jim nevěřila, ale mě to nevadí, já tady mám Fílu, ahoj.
9: Krásné ráno, já je viděl, jsou spolu normálně.
11: Ať už ladíte kdekoliv, tak teďka přemýšlejte, jakou věc máte doma a nedokážete ji vyhodit, jo? Za chvíli vám povím proč a povím víc, ale teďka mě vyhání Eva Farná, Miraj a taky September Cry For You právě teďka na Hit Radio.
7: Hit Radio FM+.

0: Je 10 minut po 8 hodině, posloucháte Hit Radio. Tohle byla Eva Farná, Miraj a s váma Jasmin a Filip. Každý z nás má doma, podle mě, nějakou věc, kterou jako nechce vyhodit, jo? Může to být plyšák z dětství, nějaký lístky z koncertu, to dělám třeba já, nebo i z kina, nevím proč, jo? Dopisy od dávných lásek. Co fíla?
1: Já mám problém s oblečením, každý rok to třídím, nevyhodím to tričko, zase se ho nikdy vemu, za rok tam je stále na stejném místě. A potom teda ještě mám cedulky z akcí, kde jsem jako moderoval, tak nějakým způsobem si je prostě schovávám. Byly to i, já jsem dříve hrával jako virtuální fotbal, tak i ty turné, kde jsem hrál, mám třeba kartičky z roku 2004 a mám doma to plnou bednu, je to úplně k ničemu, sentimentální prostě kravina, ale u mě se u toho teda hadry a plus tyhle ty kartičky.
0: Tak takovouhle bednu sentimentálních kravin v uvozovkách možná máme všichni a někdo v ní taky možná má snubní prstýnek. Na internetu se teďka rozjela debata, co s ním vlastně potřeba rozvodu udělat, jo? Schovat, prodat, přetavit na novej šperk, vrátit ho nebo ho prostě zahodit. 15% lidí si údajně ten prsten nechává pro strýčka příhodu, jakožto finanční rezervu. Vlastně nevím, co bych s tím dělala, kdybych byla v takové situaci. Od toho tady mám vás a Fílu. Fílo, co bys dělal ty?
1: Okamžitě bych to prodal, co s takovým krámem?
0: Střelil bys to teda.
1: Já bych to prodal určitě. Možná bych se podíval na cenu toho kovu, jo, asi zlata kolikrát. Kolik to je, já bych si počkal, až to vystřelí, teď zlato je poměrně dole, já to sleduju zrovna.
0: No, já si říkám, že jako nejsem takový ten vyhazovač, že kdybych v té situaci byla, tak ho možná prostě někam přesně schovám, ale říkám si, že mít takovejhle prsten v šuplíku je něco jako ex, když ho vidíš na Instagramu, jo, že možná si člověk nějaký řekne někdy, tak nebylo to s ním vlastně jako dobrý, nemám to zkusit, jo, že ti to bude podle mě zbytečně připomínat. Tak jak to máte vy, kdo jste v té situaci už byli, kdo jste teda po rozvodu, pojďte nám to říct na 777-937-777, co jste s tím prstínkem snubním udělali a jestli v té situaci nejste, klidně nám taky dejte vědět svůj názor, co si tak jako myslíte, že byste udělali. Teďka Ed Sheeran, jeho Shivers na Hit Radio.

0: 8 hodin, 20 minut k tomu, tohle byly Måneskin a jejich The Loneliest a vy posloucháte Hit Radio. Bavili jsme se tady s váma a s Fílou o tom, co dělat se snubním prstínkem, pakliže jste po rozchodu, jo? Takováhle debata je teďka na internetu, celkem to tam vře, tak nás zajímalo, co si o tom myslíte vy. Tak píše třeba Andrea, ahoj, naši dali snubáky po rozvodu mně, dceři, a já jsem si z nich udělala nový prstýnek. To mi přijde vlastně strašně hezký.
1: No, to si myslím, že jako ta nejlepší věc, co se dá udělat. Samozřejmě budou tam i jiný názory, tak si to pojďme poslechnout.
0: Rozinka, když jsem se rozvedla, bylo dceři 18 let a byl v té době v kurzu Pán prstenů. Pozbírala jsem doma zbytky zlata a svůj snubák a dala jí k 18 nám udělat v zlatnictví prsten Pána prstenů i s tím originálním nápisem, co zlatník vyril podle knihy. Byl nádherný a dcera byla šťastná. Takže OK, to máme dvě dcery. Uvidíme, co na to třeba Matěj.
2: Čau, já nejsem úplně po rozvodu a doufám, že ani nějakou dobu nebudu, protože mám teďka chvíli po sňatku. Každopádně s tím, kolik mě ty prstýnky stály, tak vyhodit to, no to určitě bude na dražbu, ty vole. Nominální cena nebo hodnota toho zlata tam bude vždycky, jo, toho kovu, takže za mě osobně prodat. Prodej to, dokud můžeš, dokud o to je zájem.
0: Prodej, dokud můžeš. Dobře, máme tady i ženský pohled.
3: Ahoj, milé rádio. Tak, já už mám rozvod taky za sebou. A snubní prsten jsem prodala. A koupila jsem za to. Přidala jsem teda ještě nějaký drobnosti a koupila jsem investiční destičku, nebo jak se tomu říká, zlatou, a mám ji schovanou na horší časy, nebo kdyby náhodou něco, no tak, ale jinak si myslím, že pokud to manželství, který je pomyslně spojovaný prstenem, skončí, tak ten prsten by asi taky jakoby neměl asi existovat potom, no. Ale každý k tomu asi přistupuje jinak. Krásný den všem.
0: Krásný den i tobě. Musím říct, že těhle zpráv přišlo strašně moc, jo, s tím, že vlastně, když už ty dva spolu nejsou, tak ten prsten by neměl existovat. A tenhle názor teda převahuje.
1: No, já si myslím, že to je jednoznačný. Málo kdo si ho asi nechá. Vlastně co s ním? A nebo teda, tady se mi líbil ten názor posluchačky. Nechat to, vlastně prodat to a koupit si za to investiční slitek zlatej, takže máte kus kovu, který vám nepřipomíná to spackaný manželství a zároveň to pak můžete proměnit za penízky. A ty my máme rádi, že jo?
0: A to se vyplatí. Tak děkujeme za názory. Kdo náhodou jste v této nepříjemné situaci, tak jste se možná mohli aspoň inspirovat. Za chviličku před náma Kato, John, Turn the Lights Off. Bude taky Toulou, Habits a samozřejmě se podíváme na silnice, ať víte, jak to jezdí.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
6: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozu Hyundai v Plzni.
7: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
8: Tohle je boží.
7: A taky si tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
8: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
7: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
9: Firma Havelka uhelné skla Tady dobrý den.
10: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
9: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
10: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
9: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
10: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
11: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
12: Chevrolet Corvette,
11: Camaro Bumblebee,
12: Ford Mustang GT,
11: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
12: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
11: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
12: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Fenomén Šance Liga je zpět.
15: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
14: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
16: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a komíník. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
5: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda dvou osobních aut se došetřuje na jich od Plzně ve Stodě. Pozor v Plzeňské ulici. No a opatrně taky přímo v Plzni, kde omezení pokračuje na Domažlické. Směrem do centra je zúžená vozovka.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio FM+.

0: Posloucháte Hit Radio, přesně o 8:30. Tohle byl Kato, John, Turn the Lights Off. A naopak zapněte světla na Filipa, který pro vás má...
1: Ranní update.
2: Tak už jsem trošku oslněn, ale na monitor stále vidím, pojďme na to. Jedno americké muzeum vzdalo hold zesnulému umělci opravdu netradičním způsobem. Podlahu pokrylo takovým množstvím arašídového másla, že by vystačilo na přibližně 15 000 sendvičů. Instalace má připomenout autorův osobitý styl a okamžitě vzbudila velký zájem návštěvníků. Falešné archeologické naleziště s pozůstatkem antického amfiteátru si vybudoval podnikový Ital, který od nic netušících turistů léta vybíral vstupné ve výši až 40 eur, tedy zhruba 1000 koruny. Se svou atrakcí sice pronikla až do jednoho turistického průvodce, ale nakonec skončil ve vězení. No a jeden z největších pokladů herní historie našel nového majitele. Na aukčním portálu eBay se prodala vývojářská cartridge pro Nintendo DS obsahující vzácnou hru Poké Park Fishing Contest DS, která byla v roce 2005 dostupná jen několik měsíců v Japonsku. V přepočtu za ní nový majitel zaplatil přibližně 230 tisíc korun. To jsem čekal teda možná i víc, třeba milion nebo něco, ale čtvrt milionu za zaprášenou cartridge, to je krásný, ne?
0: Mně to přijde hustý, protože můj brácha zbýval
2: kolik měsíců v Japonsku. V přepočtu za ní nový majitel zaplatil přibližně 230 tisíc korun. To jsem čekal teda možná i víc, třeba milion nebo něco, ale čtvrt milionu za zaprášenou kartridž, to je krásný, ne?
0: Mně to přijde hustý, protože můj brácha sbírá Pokémon kartičky. Já jim teda vůbec nerozumím.

0: I 8 minut po půl devátý ladíte Hit Radio, kde dohrály hodiny jejich souhvězdí a my vám přejeme krásný ráno. Jestli už odpočíváte poslední minuty do víkendu a fakt se jako těšíte, až se sebou v práci zaklapnete dveře, ať ten pátek přečkáte a přežijete, tak pozor, co kdyby vás ta dnešní cesta domů nestála ani korunu, protože ono to jde. Po 12. hodině bude ve vysílání Jirka Plnář a s ním soutěž Dokonalá desítka. A je to úplně jednoduchý, jo. Vy když zvednete telefon a zvládnete 10 otázek, které opravdu jsou easy, vůbec nemáte čeho bát, tak můžete vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. To je hodně dobrý, ne? Takže poslouchejte dál, mějte telefon určitě po ruce a třeba ta dnešní cesta bude naučit Hit Rádia a spousta dalších samozřejmě.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

Bruno Mars, Grenade v éteru Hit Rádia a my vám přejeme krásný pátek. Dneska je ten den. Dneska. Dneska večer bude pražská Letná patřit Marku Ztracenému. Dneska podle odhadů se čte 75 tisíc lidí. Wow, jo, čeká se tam jeden z největších hudebních večerů letošního roku. A já si říkám jako, jak to zvládnout, jo, vy, kdo se tam chystáte. Takový základní pravidla přežití, jaký by měly být. Tak za prvý domluvit si s partou přesný bod setkání u nějakého konkrétního sloupu, nebo telky, nebo čehokoliv, jo, protože signál tam nejspíš nebude, takže na SMSky nespoléhejte. Pak rozhodně voda. Pijte vodu dřív, než na vás přijde nějaký omdlívání. Ono počasí má být lepší než předchozí dny, ale samozřejmě bude tam fakt spousta lidí, takže rozhodně pijte, to horko bude i tak. A samozřejmě auto, to radši nechte doma, protože jinak byste se odtamtud nejspíš nezvládli vymotat. A to hlavní, užijte si to. Extrémně si to užijte, tančete, zpívejte. Vy, kdo tam nejdete, tak určitě, jak už jsme tady s Filipem říkali, bude toho plnej Instagram. Takže užívejte a dneska večer na Letný. Teďka už David Guetta, Kid Cudi, Memories na Hit Radio.

0: LP Girl Go Wild v Eteru Hit Rádia. A to je dneska ode mě s Fílou všechno. Dneska jsme to zvládli v téhletý sestavě. Takže strašně vás děkujem, užijte si pátek, odpočiňte si o víkendu a my se budeme těšit zase v pondělí. Tobě děkuju, Fílo, za parťáctví dneska.
1: No, já děkuju taky a myslím, že Michal už nemusí chodit. Děkuju ti taky a přeju krásný víkend posluchačům.
0: Tak ahoj, krásný víkend.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Parádní, konečně páteční dopoledne, přeje 2 minutky před 9 hodinou. Bára Plincelner, no a my jdeme na nejlepší dopravní servis na západě Čech. A mám skvělý zprávy, protože situace je v Plzeňském kraji, Karlovarském kraji i směr Praha prozatím naprosto bez komplikací. Samozřejmě nepočítáme nový uzavírky kvůli opravám a rekonstrukcím na silnicích. A budeme věřit, že v tomhle duchu se ponese celý dnešní den. Kdyby náhodou jste na něco vy samotní narazili, vaše informace pište na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.

0: a Harley Vohnout Stop Chodrockfest.cz Stop Doraž Stop.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
3: Máme 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Počasí dál láme rekordy a v posledních dnech tabulky přepisují hlavně na Moravě. Nová maxima za včerejšek zaznamenaly hned dvě stanice, a to ve Strážnici, kde bylo 38,5 stupně, a v Ivanovicích na Hané, kde naměřili jen o stupeň méně. V Plzni se otevřel nový ekopark, který vznikl díky podnětům obyvatel v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu Rozhodněte sami. Tady je starosta centrálního obvodu David Procházka.
4: Je to místo, kde si zábavnou formou vyzkoušíte, jak dobře znáte přírodu kolem sebe. Najdete tu smyslový chodník, lesní měřidlo, naučné prvky o opylovačích, ptácích, stromech i zvířecích stopách. Mě nejvíce zaujalo interaktivní stanoviště Lesnění smetiště, který ukazuje, jak dlouho se některé věci v přírodě rozkládají.
3: No a já ještě doplním, že ekopark je v Proluce v Látkově ulici u cyklostezky podél železniční trati. Teploty v Česku o víkendu po dnešním hodně mírném ochlazení opět stoupnou na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a až 34 stupňů Celsia. V neděli se sice mohou k večeru objevit deště i bouřky, tropy ale potrvají i v dalších dnech. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy doma podlehli favorizovanému Bešiktaši 0-1. Úspěšnější pak byl Jablonec, který doma porazil Rigu 2-0 a výrazně se přiblížil k postupu v konferenční lize. Odvety se budou hrát za týden na hřištích soupeřů.
2: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz.
5: Tak Barča vám nastínila počasí o víkendu, teď ve zprávách já vám nastíním dnešek. Dneska už se možná ráno vlastně zjistili, že to vstávání hlavně v těch vyhřátých bytovkách a panelácích bylo tak trošku příjemnější. Teploty dneska vyšplhají maximálně k 29 stupňům Celsia, na horách do 24. Jo a obloha bude skoro jasná nebo polojasná.
2: Hit Radio FM+.
5: A je tady pátek, to už se na ten svět kouká ještě o něco veseleji. A já k tomu ještě přihodím Milese Smitha. Užívejte.

0: Skvělá Dido na Hit Radio FM Plus 9 hodin a 11 minutek. Představte si, že někdo vezme obrovskou gumu a začne pomalu mazat sluníčko. Slunce na obloze, myslím. Tak přesně to nás čeká už ve středu 12. srpna. A není to jen tak nějaký zatmění, je to největší zatmění slunce, který z Česka uvidíme od roku 1999, takže jsme si na něj počkali krásných 27 let. Takže někoho to čeká vlastně úplně poprvé v životě. Pokud si tenhle nebeský úkaz nechcete nechat ujít, tak si zapište čas. Zatmění začne krátce po 19. hodině a 20. minutě. Svýho maxima dosáhne kolem 20 hodin a 12 minut a skončí několik minut po 9. večer. Celá podívaná tak potrvá přibližně hodinu a 3/4. U nás měsíc zakryje až 89% slunce, takže žádná úplná tma nehrozí, ale svět se na chvilku viditelně stlumí. Je to jeden z těch okamžiků, kdy si uvědomíte, jak dokonale vesmír funguje. Měsíc je totiž asi 400krát menší než to sluníčko, ale zároveň je od Země skoro 400krát blíž. Takže proto takovýhle úžasný úkaz. Máme se na co těšit a jestli chcete zažít úplně totálku, tedy 100% zatmění sluníčka, tak musíte do Španělska nebo třeba na Island. Tam se na několik minut setmí uprostřed dne a lidi uvidí opravdu i sluneční koronu, zářící atmosféru slunce, která je jinak našim očím naprosto skrytá. Ještě malý připomenutí, ani když bude většina slunce schovaná bez speciálních ochranných brejlí, prosím vás, rozhodně do toho sluníčka nekoukejte. Oči máme jenom jedny, takže 12. srpna po 7. večer si určitě vezměte speciální brejle a mrkněte na internet, nebo vyhledejte nějakou superhvězdárnu, k nám nejblíž tuším Rokycany nebo Žebrák. No a nebo si prostě udělejte jenom krásný večer ve dvou nebo s rodinou a zažijte tenhle úkaz, který Bůh ví, kdy se zase bude opakovat. Co se možná bude opakovat, ale daleko dřív, tak to je možná nějaká ta opice. Protože máme pátek, zítra je sobota a vzhledem k tomu, co hraje už pode mnou, si to prostě jinak nedovedu představit. Vohnoutí Svaz českých bohemů!
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Parádní páteční dopoledne, díky, že jste si k poslednímu pracovnímu dni v tomhle týdnu vybrali jako parťáka Hit Radio FM+. Máme 9 hodin 24 minutek a já před chvilkou mluvila o tom, že nás 12. srpna čeká zatmění slunce. Třeba ve Španělsku bude 100%, u nás zakryje měsíc zhruba 89% slunce, a to po 27 letech. No a na to teď plynule navážu. Tentokrát s lehkým nádechem ezoteriky, protože zítra se nám otvírá takzvaná lví brána. Podle lidí, co se zajímají o astrologii a taky spiritualitu, jde o jedno z nejsilnějších období v roce. Je to datum 8.8. A prej přeje novým začátkům odvaze a plnění přání. Takže pokud na podobné věci věříte, tak zítra je váš den. Takový to nová láska, lepší práce, víc času na rodinu, nějaký to předsevzetí místo nového roku, nebo prostě jenom klidnější pondělní rána. To všechno si vlastně zítra můžete přát. No, takže tak. No a pokud ne, pokud jste prostě takový, že Ježíš Maria, co pa to je, ta lví brána, tak to bude prostě další skvělá sobota. Jo? Každopádně, kdyby náhodou jste si opravdu chtěli něco manifestovat, jak se teď říká, tedy přát si vesmíru být blíž, tak konkrétně zítra 8.8. je to buď v 8 hodin a 8 minut ráno, takže 8.8, anebo naopak ve 20 hodin a 8 minut. Tak já držím palce, jestli budete napojeni na ten vesmírný trichtýř, ať se vám všechno splní a všechno povede. No a pokud ne a zapomenete na to, tak si prostě užijte sobotu, jak se sluší a patří.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
4: Tuto topí?
5: Kde?
4: Žádný.

0: Topí.cz.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
5: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
4: Děláme do letadel CZ.
5: Děláme do letadel CZ.
6: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Skvělá Lady Gaga nám vykouzlila čas 9 hodin a 36 minut na Hit Radio FM+. Jak by se vám líbilo, kdybyste celý den skoro s nikým nepromluvili? Nebo si představte třeba svoji babičku nebo dědu. Těší se na každou návštěvu, na každý telefon, kdy za něma někdo dorazí. A někdy třeba taková cesta do obchodu je vlastně jediná příležitost, kdy si můžou s někým za ten den popovídat. Jo, tak to je. Proto spousta seniorů taky chodí ráda nakupovat třeba jenom pro dva rohlíky. No a přesně na tohle vymysleli nádherný nápad v Nizozemsku. V některých supermarketech tam totiž fungují takzvané pokladny na povídání. Jo, slyšíte dobře. Žádný nervózní přešlapování, žádný pup, pup, pup. A další prosím, anebo a bodíky sbíráte a kartičku máte a rychle, rychle, vy už jste nervózní, protože za váma je další člověk, ideálně celá řada lidí, že jo? Takže vy se začnete potit, protože nestíháte. Tak tady je to naopak. Pokladní mají čas se usmát, zeptat se, jak se člověk má, prohodit dokonce i pár vět a dá zákazníkům pocit, že vlastně nejsou jenom další položkou v té frontě. A to je krásné. Tyhle pokladny vznikly hlavně právě pro osamělý seniory, ale využít je může naprosto každý, protože někdy člověk prostě nejde do obchodu jenom nakoupit, jde prostě mezi lidi jako. A teď mě zajímá váš názor. Byli byste pro, aby se podobné pokladny zavedly i u nás v České republice? Já si myslím, že v době, kdy pořád někam spěcháme, všechno chceme hned a často si ani nestihneme říct v obyčejný dobrý den a usmát se, by to bylo sakra zapotřebí. Aspoň já mám ten pocit.

0: Hozier too sweet na Hit Radio FM+. Jo, něco sladkého bych si dala a teď 9 hodin 44 minut se to vlastně i docela nabízí s tím kafem. Co vy na to? Zdraví vás Bára Plincelnera. Teď vám řeknu jednu informaci pro všechny výletníky, co se ve všedních dnech chystají do naší západočeské metropole, tedy do Plzně. A třeba plánovali svést se oblíbeným zoovláčkem až k plzeňský zoo. Počítejte s tím, že od pondělí do pátku momentálně nejezdí. Z technických důvodů je jeho provoz ve všední dny až do odvolání přerušený. Pokud si ale výlet naplánujete na sobotu nebo neděli, no tak to je něco jinýho. To máte vyhráno. Vláček jezdí dál podle jízdního řádu. Vyráží z náměstí Republiky, ze zastávky na východní straně a náměstí přímo naproti Dřevěné ulici a krásně vás doveze až k hlavnímu vstupu do plzeňský zoo. Takže přes všední dny ne a sobota, neděle, jo.
1: Dekorativní kámen Volcano udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
1: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Rodina Nova jede za vámi do Plzně.
4: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
3: S Kristýnou Kloubkovou
4: a Martinem Pouvou.
3: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
4: Už tuto sobotu v parku za OC Plaza.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
8: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
7: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
8: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
9: Těšíme se na tebe.
8: Farma Park u Toma CZ.
7: U Toma, tam to všechno začíná.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
14: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
15: Hit Radio FM+.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: poslední hitovka v téhle hodině, tak to jsou Linkin Park. 10. dopolední na spadnutí, tak jdeme pomalu na zprávy, v nich Bára prozradí informace, kdo na západě Čech má novou hasičskou zbrojnici, anebo třeba, co se otvírá veřejnosti v neděli. Tak si na to počkejte, protože ještě předtím musíme zkontrolovat situaci na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrní buďte v Plzni, a to v ulici Koterovská, kde je nehoda osobáku s nákladňákem. Pokud na cestách narazíte na něco dalšího, co stojí za zmínku v éteru, tak vaše informace pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Dobrá zpráva z Plzeňského kraje.
6: Plzeňský kraj chystá velkou oslavu úrody, tradiční dožínky. Ty budou letos v sobotu 5. září na vodním hradě Švihov. Celodenní program je pro návštěvníky zdarma a co všechno nabídne, to už říká hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan.
7: Se můžete hlavně na jedinečnou atmosféru, protože dožínky Plzeňského kraje jsou plné krojů, skvělých regionálních potravin, hudby a koláčů. A budete se moct projet kolem hradu Švihov třeba na loďkách. K tomu všemu vám zahrají soubory Šumava a Šumavánek a taky zpěvačka Magda Malá a poproková kapela Lucimba. Chybět nebude ani tradiční dožínková ceremonie, kdy oslavíme úrodu, oceníme naše regionální zemědělce a třeba si i zatancujeme.
6: A na co vy osobně se nejvíce těšíte?
7: Já se na dožínky opravdu těším. Na dožínkách si vždy rád s lidmi povídám, často se společně zasmějeme a stejně jako loni, i letos je pozvu k výčepu na pivo. A abych nezapomněl, Hračvihov bude mít během dožínek oživené prohlídky zdarma, takže lidé se potkají s dobovými postavami v kostýmech, například s hradní paní, nenasytným mnichem nebo katem. Určitě přijďte, těšíme se na vás.
5: Dobrou zprávu z Plzeňského kraje najdete i na webu plzeňský-kraj.cz.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
10: Je 10 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. O nadcházejícím víkendu v neděli 9. srpna se v regionu otevřou vybrané židovské hřbitovy a synagogy. Konat se totiž bude Den židovských památek, do kterého se letos zapojí na 60 míst napříč celou zemí. Jde o památky, které prošly opravou nebo nejsou obvykle přístupné. Hasiči v Soběticích mají novou zbrojnici. Nechalo jim ji postavit město Klatovy. Jak budova vypadá, to ví mluvčí Klatov Radmila Nagovská.
11: Samotný objekt je členěný na tři celky. Dvou garáž pro hasičská vozidla se skladem materiálů, dále pak zázemí se šatnami a sociálním zařízením i umývárnami a pak kancelář velitele spolu se samostatnou školící místností.
10: Náklady na stavbu lehce přesahly 21 milionů korun. Dopravních nehod na českých silnicích oproti loňsku přibylo. Bouračky si vyžádaly už 221 životů. To je o 9 více než ve stejném období loni. Na vině je nejčastěji nepozornost řidičů a hlavně telefonování za volantem. Od začátku roku policisté zjistili bezmála 5000 přestupků. České volejbalistky ladí formu před mistrovstvím Evropy v Brně. V úvodním přípravném utkání v Táboře Češky porazily Rumunsko 3-0 na sety. A stejný soupeř je čeká i dneska. Druhý, stále ještě přípravný zápas, začne v 17 hodin.
12: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu.
0: Teploty se dneska vyšplhají maximálně k 29 stupňům Celsia, na horách do 24 a obloha bude skoro jasná nebo polojasná. V noci dneska do 15 stupňů a víkend bude taky moc fajn. Sobota a neděle se sluníčkem, sem tam nějaký ten mráček a teploty kolem 30.
9: Hit Radio FM+.
0: Pojďme si to páteční dopoledne udělat hezký, co? Já k tomu přihodím právě teď Coldplay.

Skvělá Taylor Swift na Hit Radio FM Plus potěšila naše uši v 10 hodin a 12 minutek. Jeho bizár hejbe světem, když u nás v Čechách nevypustí včelař svůj roj na benzínce jenom kvůli tomu, aby zjistil, jestli se včely vrátí domů. Tak pro změnu ve Walesu se kdosi převlíkne za smrtku a začne děsit lidi na střeše nemocnice. 26letý muž v černém plášti s kapucí s předmětem připomínajícím kosu v ruce vylez prostě na střechu nemocnice, no a skoro hodinu tam nehybně stál a zíral dolů na pacienty, návštěvníky i personál. Neuvěřitelný. Nevím jak vy, ale já bych tu chvilku asi neřešila, jestli je to nějaký vtipálek, umělec nebo člověk, který se rozhodl mít svůj zvláštní den. Já bych asi rovnou volala policii. No a kdyby se to stalo někde poblíž mýho bydliště a což jsou Chlumčany, tak bych hezky sjela jenom ten kopec dolů, do Dobřan, tam je psychiatrická nemocnice a všechno bych jim to tam řekla. Tenhle pán si vybral prostě hodně netradiční způsob, jak na sebe upozornit. Každopádně na místo vyrazili policajti a hasiči, protože pohled na člověka převlečeného za smrtku na střeše nemocnice opravdu není úplně to, co chcete vidět při běžné návštěvě doktora. No a teď přichází nejlepší část. Když se dostal před soud, tvrdil, že vůbec nebyl převlečený za smrtku, ale že to byla vrána. Chápete to? Nevím, jestli takhle vypadá vrána. Tak příště asi radši jako člověk by měl zůstat doma, zatáhnout závěsy, aby náhodou nepotkal tuhle vránu s kosou. A nebo nejlépe tyhle vrány s kosou zavírat někam hodně daleko.

0: Nádherný páteční dopoledne všem posluchačům, co právě teď ladí Hit Radio FM+. A já mám pro vás teď jednu informaci, a to pro všechny milovníky turistiky, co v nejbližších dnech se chystají na Šumavu. Jestli máte v plánu vyrazit směrem k Pancíři a k Prameni Řezný, možná si přibalte do batohu o jednu lahvinku vody navíc. Oblíbená osvěžovna u Pramene Řezná je totiž dočasně uzavřena. Důvod je jednoduchý, pramen vyschnul, nic víc, nic míň, protože právě voda z pramene je tím, co dává tomuhle krásnému lesnímu místu jeho kouzlo a bez ní teď osvěžovna logicky nemůže fungovat. Je sucho prostě, no, nedá se s tím nic dělat, takže pokud jste se těšili, že si po vejšlapu dáte vychlazenou limču a nebo něco dobrýho přímo u pramene, tentokrát si radši vezměte vlastní zásoby.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
2: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
6: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík. Jednoleté zkrácené studium dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.
7: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Go-

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Streamuj, pas, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
4: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

tohle byl Alex Warren a jeho Ordinary na Hit Radio FM+. Máme 10 hodin 35 minutek, je pátek 7.8.2026. Dneska se píše další kapitola české hudební historie. Marek Ztracený má dnes svůj největší koncert v životě, a to přímo na Letenský pláni v Praze. My jsme s Markem ve spojení live a mezi 11. a 12. hodinou vás čeká rozhovor přímo z místa. Takže se máme všichni rozhodně na co těšit. A hlavně vy, kteří dneska se chystáte právě na Letenskou pláň. A já mám pro vás i důležitý informace k dopravě, který se rozhodně hodí. Jestli můžete, ideálně teda nechte auto buď na okraji Prahy, anebo doma, protože parkování přímo u Letenský pláň pro návštěvníky koncertu k dispozici nebude. Takže nejlepší varianta je využít MHDčko, nebo samozřejmě metro. Doporučená je hlavně stanice právě metra Hradčanská, která je od v docházkové vzdálenosti. Dopravní podnik kvůli náporu posiluje i dopravu, takže jezdí speciální tramvajová linka 44, to se vám bude dobře pamatovat, pokud razíte právě do Prahy, která bude před koncertem vozit návštěvníky v intervalu zhruba každých 5 minut. A po skončení koncertu se posílí taky metro A, konkrétně úsek mezi Davidskou a Želivskýho. A připravený budou i záložní tramvajové soupravy, takže se nemusíte bát, nemusíte se cpát hlavně, protože opravdu to bude každých 5 minut, takže absolutní paráda. No a rada je jasná, přijďte s předstihem, počítejte s větším množstvím lidí, co s větším, jako to bude masakr dneska, ale hlavně si to užijete, čeká vás něco neskutečného. Ale to vám řekne Marek sám už příští hodinu, co já. Já vám teď pustím Marka a Moje milá, jedna z nejoblíbenějších písniček v našem éteru, co máte rádi. A dáme si live Edenu, ať se ještě víc nalákáme. Jdem na ní.

a pánové, následující okamžik včera nebyl. Kruh se uzavírá. Marcel, promiň, že to trvalo tak dlouho.

0: Ani takováhle klasika přesně nesmí chybět v playlistu Hitrádia FM+. No jasně, že ne. Aerosmith, 10 hodin, 45 minut. Panečku, to mě to nabilo. A ještě pátek k tomu je. No a teďko ještě, když vám k tomu přidám informaci, že se točí Vyšehrad trojka, tak si myslím, že udělám radost všem fanouškům Lavyho. Jo, je to tak, Julius Lavy Lavický se nám vrací a tvůrci slibujou, že tentokrát nás čeká návrat ke kořenům. Tak jsem na to zvědavá teda. Jestli vám chyběl ten starý známý Lavy se svým talentem, taky sebevědomým, inteligencí a schopností dostat se do průšvihu snad úplně kdekoliv, a tak se rozhodně máte na co těšit. V hlavní roli samozřejmě znovu vidíme Kubu Štávka, koho jinýho. Ten se vrací jako fotbalovej bouřlivák a podle tvůrců tentokrát Lavy zůstane doma, hezky v Čechách. Žádná Anglie, žádná Argentína, ale zase pěkně to naše český prostředí, kde mu jeho typický průšvih půjdou možná ještě líp v té trojce. A chybět nebude ani jeho věrný parťák a manažer v podání Kuby Prachaře, ten pod pantoflák, tyjo. A oni k sobě prostě patří, no, takže uvidíme. Uvidíme, jaký to bude, jaká bude trojka. Podrobnosti o ději zatím tvůrci úplně jako naprosto tají. Ale jedno je jasný. Lavyho příběh ještě není úplně u konce a pokud jste si po prvních dvou filmech říkali, že už snad nemůže přijít nic silnějšího, no tak znáte to, že jo. A ten má vždycky kam spadnout. Lavy!
1: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail Park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
2: A je to tady zase Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
9: Tohle je boží.
8: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
9: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
8: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
10: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity. Férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
11: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
12: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
11: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
13: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
14: Hit Radio FM+.
15: Z

0: Parádní páteční dopoledne přeju, parťáci zlatí, jste s Hitrádiem FM Plus a Bárou Plincelner a teď se přidá další Barunka, protože je tady vrchol hodiny, takže za chvilku zprávy, ještě předtím mrkneme, jak nám to jezdí. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor si dávejte na D5, a to z Prahy na Rozvadov, konkrétně 151. kilometr. Je tam porouchaný vozidlo, překážka na vozovce, takže projíždějte se zvýšenou opatrností. No a další komplikace v Kazmějově, a to v ulici Plzeňská, kde máme dopravní nehodu, kde se srazil motorkář s osobním automobilem. Taky tady opatrně a nohu z plynu. Pokud na cestách narazíte na něco dalšího, určitě se to nenechávejte pro sebe, my budeme nesmírně rádi, když se o to podělíte, takže vaše informace pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Profi voda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraž, stop.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
10: Máme 11 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Pokud se dnes chystáte na koncert Marka Ztraceného, pak jedno doporučení. Policie důrazně žádá, aby lidé nechali auta na okraji Prahy a na Letnou se dopravili hromadnou dopravou. Víc mluvčí policie Eva Kropáčová.
11: Ideální je se přesouvat přímo na místo metrem. Samozřejmě v místě je posílen i provoz tramvají, nicméně ta situace v daný okamžik může být velmi komplikovaná. Z tohoto důvodu prosíme řidiče, aby sem vůbec nejezdili vozidly, pokud je to jenom trochu možné.
10: Očekává se, že dorazí až 70 tisíc lidí. Vystoupení doprovodí navíc opatření proti očekávaným vysokým teplotám. V centru Plzně skončilo dopravní omezení. Hotovo už je v ulici Na Roudné, kam se proto opět mohl vrátit provoz. Opravy asi půlkilometrového úseku trvaly jeden měsíc, kdy byla silnice z centra směrem na Bílou horu neprůjezdná. Rekonstrukce město vyšla na téměř 3,5 milionu korun. Evropská unie mění od poloviny srpna pravidla pro obaly. Objeví se na nich nové štítky a symboly. Třeba hotely nebudou moci hostům poskytovat jednorázová plastová balení kosmetiky, například šampóny. Důvodem je předcházení zbytečnému odpadu. Hokejová osmnáctka si v noci na sobotu na prestižním turnaji Hlinka Grecky Cup v Edmontonu zahraje o konečné 5. místo. Ve skupině B Češi po jedné výhře a dvou porážkách skončili třetí. Od 3 hodin ráno našeho času vyzvou Švýcarsko.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
0: Dneska skoro jasná nebo polojasná obloha, teploty maximálně 29 stupňů Celsia, na horách do 24. V noci dneska mezi 12 až 15 stupni, víkend bude moc fajn. Sobota a neděle se sluníčkem, sem tam nějaký ten mráček, no a teploty. Teploty budou kolem 30.
9: Hit Radio FM Plus.
0: No a my se v téhle hodině spojíme s Markem Ztraceným, ať víme, jak probíhají ty přípravy. Já jsem sama zvědavá.

0: tedy Swims Lose Control na Hit Radio FM Plus v 11 hodin 13 minut. Pražská Letná se pomalu mění v obrovský koncertní místo, protože už dneska večer tam Marek Ztracený odehraje svůj největší koncert v životě. No a my samozřejmě chceme vědět, jak to vypadá pár hodin předtím, než se rozsvítí světla, zapne se zvuk a dorazí desítky tisíc fanoušků. Takže já právě teď, nervózní jak blázen, jestli se to povede, přepojuju k Jirkovi Pelnářovi na Letnou, který je tam právě teď live. Jdeme na to!
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: Je to tak krásné dopoledne, tady Jirka Pelnář, jsme na Letenské pláni, živě odsud vysíláme, a to z místa, kde se dneska uskuteční největší koncert v našich dějinách, který kdy uspořádal český interpret, a mým prvním hostem je dáma, která dnes na koncertě bude zpívat také, ovšem ne jako ostatní publikum pod pódiem, ale na pódiu. Martina Pártlová.
3: Dobrý den, přátelé, dobrý den, děkuji.
2: Marti, my když se tady podíváme na Letenskou pláň, jak to vypadá, jsou tady postavené tribuny, je tady normálně celý stadion, jsou tady stožáry, máme tady nějakých 5 obrovitánských ledek a brutálně velký pódium. Co tě fascinuje nejvíc?
4: Hele, mě fascinovalo, když jsme sem přijížděli vlastně s Pepíkem a se Stelinkou, když jsem stáhla to vokínko, jak je to všechno obrovský, tak jsem měla jsem takovou jakoby husinu s trošku s panickým pláčem se do mě dal, protože představa, že budu zpívat na takovýhle obrovský akci. Takhle, stálo mi to pár výhružných SMS-ek Markovi. Ano, tady se vyhrožování vyplatilo. Samozřejmě, přátelé, nedělá se to, jo, ale někdy prostě to přináší ovoce.
2: Je to pro tebe velmi výjimečný pocit, že tady dnes budeš moc být součástí vlastně historie, protože kdo ví, jestli tohle vůbec ještě někdy někdo z českých interpretů překoná?
4: No, tak já jsem to Márovi říkala, že samozřejmě, jestli si mě sem nevezme, tak že jako tě zaplatí, ale je, no takhle, já jsem říkala, že bych tady mohla oslavit 70. A zpívat tady, když jdou holky ven, to bude jako docela vtipný. Takže 70. ohlašují už teď a budou na Letenské pláni, přátelé.
2: Je dost možný, že tohle je ten tvůj životní moment, který se bude opravdu jako odehrávat jenom jednou za život?
4: Já si myslím, že zcela určitě. Že to už jako nikdy v životě nezažiju.
2: A teď, když to vezmeme fakt jako na vážno, tak máš za sebou spoustu velkých akcí, ale dnes budeš tady na tom velikánském pódiu. Spousta lidí tak si jako myslí, že vy jako profíci vlastně jako netrpíte nervozitou a že vlastně jako jsou to vaše písničky, tak texty si jako pamatujete. No. Byla i nějaká speciální příprava z té strany?
4: Ale, tak já tady třeba dneska mám premiéru Nepopej to, kterou si furt pletu, takže mám v plánu na začátku hned říct, a teď zpívejte vy a bude to vyřešen, ale jsme nervózní vždycky, ale po třetí písničce většinou ta nervozita opadá a když vidíme, že ty lidi jako reagují a že jsou happy a že ta energie se ti vrací, tak je to úplně pryč. A...
2: Ale ten hudební rybníček je občas zajímavý, tak přišly ti třeba nějaký jako SMSky typu, hele, proč ty?
4: Ne, naopak, bylo to. Ježíš, Martinko, já jsem si vás strašně přála, to je prostě skvělý, vy jste prostě nejlepší, takže jenom takovýhle SMSky vychodí.
2: To je nádhera.
4: Od mojí mámy.
2: Tak to máme stejnou podporu, moje mamka je úplně stejná. Důležitá věc, dneska ty budeš začínat někdy po 18. hodině.
4: Aha,
2: 18.45. Měl Marek nějaký speciální požadavek i na tvé vystoupení, měl nějaký speciální přání, mluvil ti do toho, já nevím, co máš mít na sobě, jaký má být ten setlist a tak podobně?
4: Ne, Marek je v tom submisivní a nic po mě nechtěl, je to v pohodě. Ne, mám to všechno naprosto pod svojí kontrolu. Přál si teda, abych zpívala Bolím, což bych zpívala samozřejmě tak jako hezky. Tak, protože to je písnička, kterou pro mě napsal.
2: Hezky.
4: Takže to zpívat budu. A...
2: Kdy vlastně jako začala ta vaše spolupráce?
4: Jako spolupráce, to nevím, ale naše přátelství podle mě už od roku 2010, jako velmi, velmi dávno jsme měli takový divoký večírky všichni. Takže tam někde jsme se poznali a on mi pak Marek vlastně jezdil moje benefice, který jsem pořádala v Českých Budějovicích. Jezdil tam za cesták jenom, takže toho si do dneška velmi, velmi vážím.
2: Wow.
4: A no a pak přišla písnička Bolím, pak vlastně jsem s ním vystupovala v Roxy, když měl svůj první koncert v Roxy, do Karne, jsem mě tady nevzal. Nevím proč, o tu taky ne. Edenu jsem vlastně
2: špatně signál nebo něco takového strašně.
4: Ne, ale všude jsem byla u toho jako host, jako jeho přítel a vždycky jsem to strašně prožívala. A dneska to zase obračím jako vždycky.
2: Byl na tebe pes, my jsme viděli, že jste si tady zaběhali taky. Fyzička dobrá.
4: Já bych mu to radši jako neříkala takhle před koncertem, že to je furt stejný. Jo, fyzička dobrá.
2: Každopádně, tohle bude i obrovský tvůj highlight do tvýho hudebního CVčka, o tom žádná, ale máš před sebou i ty sama svůj velkolepý koncert v O2 Areně.
4: Ano, my si dáme takový menší verzi
2: Letenský pláně.
4: Dáme si 20. listopadu O2 Arenu. Mm-hmm. Kde máme v plánu udělat takový spíš jako velký mejdan bez nějakých úplně lítání a všeho možného. Já myslím, že všechno, co už bylo ukázáno, se ukáže buď dneska, nebo to ukázala Eva Vedenu. Takže já už tam můžu jenom přijít prostě zaspívat a vyjdu zase.
2: V tom případě závěrečná poslední otázka. Když ty dneska děláš předskokanku Markovi, tak v autučku on ti bude dělat předskokana?
4: No, jako...
2: asi,
4: no, když bude hodnej, tak jo.
2: Za cesták. Marti, ještě jednou moc děkujeme za prvé za to, že jsi si našla čas pro dnešní rozhovor a za druhé gratulujeme za celou hudební scénu a za všechny tvoje faninky a fanoušky k tomuhle obrovskému úspěchu, protože zpívat na Letenské pláni na největším koncertu v dějinách, který tady opravdu kdy byl, ano. My si troufujeme říct, kdy bude, jo, minimálně na dalších x let, tak to je opravdu wow, klobouk dolů.
4: Já chci samozřejmě poděkovat Markovi, máš to u mě, chci poděkovat vám a chci poděkovat, že jsem si spálil ty konksit za poslední 10 minut, že budu večer moc hezká, děkuji.
2: Tolik Martina Pártlová, já se pro tuto chvíli loučím z Letenské pláně, opět se živě uslyšíme za hodinu a pozor, tady na stejném místě, kde teď sedí Martina Pártlová, bude sedět Marek Ztracený v exkluzivním rozhovoru. Máte se na co těšit.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Radiem.

0: od vás panečku, Danza Kuduro, Lucenzo a John Omar na Hit Radio FM+. My jsme se z letní na chviličku zase přesunuli zpátky do studia Hit Radio FM+, v 11 hodin 23 minutek, ale jenom na chvilku, jenom na maličkou chviličku. Já vám teď řeknu skvělou zprávu pro všechny milovníky výletů, historie a taky českých hradů a zámků. Letos máte totiž hned dvakrát možnost vyrazit na státní památky úplně gratis, zdarma. Národní památkový ústav totiž připravil dva mimořádný dny, kdy se otevřou vybraný hrady, zámky, kláštery a další památky bez vstupného. Do kalendáře si tedy zapište neděli 30. srpna a taky neděli 27. září. Jenom pozor, neznamená to, že prostě přijdete a jdete rovnou dovnitř. Zájem je totiž obrovský, nebo spíše bude hodně velký, takže si budete muset dopředu rezervovat bezplatnou vstupenku online. Ono stačí mrknout na Národní památkový ústav, protože tam je mapka celé České republiky, co všechno tenhle ústav spravuje, a podle toho si můžete potom vybrat a proklikat se až na tu vaši slíbenou památku. Takže tohle je dobrý, přiznejme si, procházet se po zámeckých komnatách a ještě za to neplatit, tak to se nestává každý den. Tak ještě jednou 30. srpna 27. září. Gratis.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
4: Rodina Nova jede za vámi do Plzně.
5: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
4: S Kristýnou Kloubkovou
5: a Martinem Pouvou.
4: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
5: Už tuto sobotu v parku za OC Plaza.
6: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
10: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
11: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
12: Chevrolet Corvette,
11: Camaro Bumblebee,
12: Ford Mustang GT,
11: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
12: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
11: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
12: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
13: Firma na zážitky.
14: CZ. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin Pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
1: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Parádní páteční dopoledne s Hit Rádiem FM Plus a Bárou Plincelner. Máme 11 hodin a 31 minut a právě teď jdeme zpátky na Letnou. Před chvílí jsme slyšeli našeho Jirku Pelnáře v rozhovoru s předskokankou Martinou Pártlovou. Ale teď už přichází ten, na kterýho dneska čekají desítky tisíc lidí. Jirko, spoj se s námi znovu. Tentokrát už přímo s hlavní hvězdou dnešního večera a my zdravíme všichni na dálku Marka Ztracenýho.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: Ahoj, živě z Letenský pláně se hlásí Jirka Pelnář a vedle mě právě teď sedí muž, kolem kterého se točí kompletně celý show business. Marek Ztracený, zpěvák, který se rozhodl, že udělá něco, co tady doteď do roku 2026 ještě žádnej jiný interpret neudělal česky. Máro, vítej.
3: Dobré ráno, nebo dopoledne, kolik máme hodin vlastně? Už je 11, jo.
2: Ano.
3: Všechny vás tam zdravím a jak si říkal, tak mám pocit, že takhle, mi se hlavně točí hlava. Nevím, jestli se točí svět kolem mě, nebo show businessový, ale moje hlava se točí úplně. Je to neuvěřitelný, všechny zdravím.
2: Když ty jsi se dneska ráno probudil, tak jsi se probudil s tím pocitem jako, že wow, je to tady, anebo OK, co jsem to tady udělal?
3: Takhle, já jsem se ráno probudil, já jsem moc nespal, se musím přiznat, že to bylo trošku takový vyhrocen tady, ale všechno jsme zvládli nastavit a já jsem se probudil úplně zlomenej, oteklej a zrovna manželka, jakože bude hrozně vtipná a natáčela mě. A takže první video bylo, jsem úplně zmačkanej a druhý video, já jsem vyhodil něco do popelnice před barákem, v trenkách a pak jsem se proto musel vrátit, protože jsem se splet, takže jsem tam hlavou v popelnici jsem něco, já tam pak to video dám na Instagram, to bylo podruhý a teď jsem teda přijel, už jsem plný energie a zatím si to nepřipouštím, ale vypadá to, že všechno je připravený.
2: V těch trenkách bychom tady klidně mohli sedět, protože to je to, ta výheň je jako brutální, ale je to vlastně dobře, tohle počasí za tebe skvělý.
3: Já myslím, že vlastně to dopadlo ještě dobře, protože bylo 37, co jsme tady všechno stavili a dneska je a zatím si to nepřipouštím, ale vypadá to, že všechno je připravený.
2: V těch trenkách bychom tady klidně mohli sedět, protože to je to, ta výheň je jako brutální, ale je to vlastně dobře, tohle počasí za tebe skvělý.
3: Já myslím, že vlastně to dopadlo ještě dobře, protože bylo 37, co jsme tady všechno stavili a dneska já jsem totiž mýmu tátovi dával vědět nahoru do nebe, jestli

0: budou. Ale teď, když máš ještě tolik hodin do koncertu, tak mě zajímá, jestli teď jsi už nastavený jako Marek Ztracený zpěvák, anebo Marek Ztracený produkční a ještě koukáš, co, kde, jestli ty věže jsou v pořádku, kabely visí správně. Jak jsi teďko nastavený?
1: Všichni už přede mnou utíkají, se všimnul. Vždycky, když za někým dojde a řeknu ještě slovo, třeba, hele, ještě mi napadlo, tak úplně vidím, jak ty kluci změní směr a někam odcházejí. A protože už nechtějí samozřejmě nic změnit. Teď jsme ještě měli jednu takovou projížděčku, udělám s váma rozhovor a potom už se půjdu připravovat a dám si trošku klídek a užiju si tu atmosféru, protože je to tady nádherný, s hezkým výhledem, samý dobrý lidi, dneska ráno mi všichni píšou, kamarádi, fanoušci, je to pro mě velký den, opravdu to pro mě hodně znamená, že to se mnou všichni prožívají, moje kapela, moje rodina je tady, jste tady vy prostě a opravdu ten den si užívám, nejspíš to bude jednou za život a já jsem rád, že prostě všichni jsou to.
0: Až budeš takhle hezky vyklidněnej, já si tě ještě stáhnu odpoledne zpátky na jeden rozhovor.
1: Dobře.
0: Chtěl bych vidět, jak moc v klidu teda jako budeš, protože úplně jako na rovinu, kolikrát jsi si třeba v hlavě už projel první minutu nebo těch prvních 10 vteřin toho koncertu?
1: Myslím, že za těch posledních 41 let to bylo 41 let. Už jako malý jsem o tom snil. A co se týče tady ty letenský plány, když bych trošku zvážnil od prvního dne, každý den vždycky, když to je trošku těžší, když se ukázalo, že něco je mnohem složitější, než jsem si myslel, to mi tady Martina Pártová tady do toho trošku se opřela, se omlouvám. Tak vždycky si to představu před spaním, když nemůžu usnout a pak nemůžu ještě znovu tak usnout, protože je to prostě něco, co mě fakt vzrušuje.
0: Ale na rovinu, když tady koukám na ty tribuny, koukám tady na tu obrovitánskou stage, všechny ty letky. Teď, když se na to fakt jako podíváš střízlivýma očima, řekneš si, tohle je ten můj sen, tohle je ono. Jaký to je pocit? Pro kluka ze Šimavy.
1: No, vlastně vůbec nevím, zatím to ještě nemám zpracovaný, ale strašně se mi to líbí. Ale hlavně se mi líbí to, že jsem našel lidi, kteří se nechali strhnout a jsou tady prostě u toho se mnou, sám bych tady něco postavil. Respektive jsem spočítal, že kdybych to stavil sám, tak bych musel při 12-hodinových směnách to dělat 6 let v kuse. Takže jsem rád, že mám nějaký pomocníky a je to hezký, protože hlavně mě baví ta atmosféra. Když tomu Edenu třeba, ten byl nádherný, ten koncert byl dokonalý pro mě, ale předtím to bylo takový člověk, už byl trochu unavený, byli tři a tak.
0: Jasně.
1: A tohle, my jsme všichni v pohodě, smějeme se na sebe, říkáme si historky a tak, takže prostě je to krásný den a už teď se těším, až fanoušci přijdou a uvidím, co se mi sdílej celý den, jak cestuju, jak to nastává, jak vyráží, co si berou na sebe a je to prostě bomba.
0: Jenom v rychlosti, jak moc si všem tady do toho kecal, co kdy má base?
1: No strašně, ale takhle, já to se umím potom říct, ale kluci, sorry, tohle to se nevím, to je dobře, nebo tomu nerozumím a tak, ale je pravda, že mě to hlavně zajímá, víš, to není o tom, že dělám chytrýho, ale mě to strašně zajímá, takže mám to rád a tohle to je opravdu vždycky vrchol, tak jsem se otočil a podíval se na to. Prostě jsem úplně...
0: Za náma pořád ještě jezdí vysokozdvižní vozíky, že jo, jsou tady prostě, jsou tady jeřáby, pořád se ještě něco děje. A já jsem ti jenom chtěl říct, že pokud tady dneska opravdu bude těch 70 tisíc lidí, tak ty jsi založil reálně tady dneska 12. nejlidnatější město v celém Česku.
1: Fakt jo.
0: Před tebou je Zlín, ale za tebou spousta jako Havířov
1: a tak dále.
0: No jasně, takže ztracené město tady dnes v hlavním městě jenom a jenom pro vás a my jsme rádi, že u toho s tebou můžeme být a za celý náš tým fakt ti gratuluji.
1: A jsou radost, díky, že jste přišli.
0: Dámy a pánové, ještě jednou živě zdravíme z Letenské pláně. Tolik Marek Ztracený, kterého dnes ještě jednou živě uslyšíte v odpoledních hodinách a uvidíme, jestli bude tak vyklidněný.
1: Já už tě neslyším, ale všechny zdravím.
0: Ahoj.
2: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem.

0: tak všechno mám.
1: Tak tohle byla kapela Poetika a její Blízko. No blízko je i víkend, za pár hodin je tady. Aktuálně máme 11 hodin 42 minut, což znamená, že za víkend můžeme považovat to, kdy uděláme prask, zavřeme dveře od našeho zaměstnání a vstříc novým zážitkům. A my se teď podíváme o přesně 7 dní, tedy týden dopředu, protože přesně za týden to vypukne Chodrock Fest 2026. Už za 7 dní se jezdecký areál TJ Start v Domažlicích promění v místo, kde se potká skvělá muzika, taky spousta lidí a pořádná festivalová atmosféra. No a my se tam samozřejmě strašně těšíme, protože Hit Radio FM Plus bude u toho. V pátek 14. v sobotu 15. vás čekají dvě festivalové podia a pořádně nabitý program. Zahrajou třeba Pokáč, taky Vohnout, Harley, Brutus, Argema, Valda Gang, Poletíme, no a taky legenda české hudby, paní Marie Rotrova. No a to je jenom malá ochutnávečka toho, co vás v Domažlicích čeká. No a my vás navíc dostaneme právě na Chodrock Fest zdarma. Každý pracovní den soutěžíme o dva lupeny na Chodrock Fest, takže poslouchejte Hit Radio FM+, protože šance být u toho pořád existuje. Já klidně pošeptám, jo, ať nejsem úplný bonzák. Bude to u Divokýho západu, jo? Není zač. No a pozor, ještě jedna věc, na kterou jsme opravdu fakt hodně pyšný. V sobotu 15. srpna po festivalovém programu totiž pokračujeme. Vy, kdo chodíte pravidelně, už to víte, že od 22 hodin do 2 do rána vás čeká afterparty Hit Radia FM+. Na místě budou naši moderátoři, soutěže a hlavně pořádná taneční jízda. No a teď se zase teleportujeme zpátky. Tududun, šup a máme zase dnešek 7. srpna 2026. A já bych ještě chtěla říct, než se úplně rozloučím, že dneska je takový hudební milník jednoho kluka ze Železný Rudy jménem Miroslav Slodičák alias Marek Ztracený, který dneska odehraje svůj životní koncert na pražský Letný. A pokud tam dneska razíte, nebo už tam klidně jste, užijte si to naplno, já vám to neskutečně přeju. Vy foťte, točte, sdílejte, označujte nás Hit Radio FM+, a samozřejmě hlavně Marka Ztraceného, protože my chceme vidět, jak to na tý Letný bude žít. No a hlavně my se dneska ještě s Markem spojíme. Takže určitě stojí za to poslouchat Hit Radio FM Plus dál. Mějte se krásně, já přeju nádherný víkend vám všem. Užívejte plnýma douškama, ať už na Letenský pláně, anebo kdekoliv jinde. A ahoj vlastně, co jinýho říct? Bára Plincelner se loučí, mějte se, čau!
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Léto v Karlových Varech má svou scénu. Přijďte na Summer Stage by Thermal. Užijte si pátek i sobotu na hotelové terase s výhledem na řeku. Koncerty, stand-up komedy, drinky a skvělá atmosféra. Koncerty jsou zdarma. Program najdete na www.thermal.cz.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
8: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
7: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
8: Isolvest.
9: Tak zavolejte ještě dnes.
7: Isol.vest.cz.
10: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
11: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
12: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
13: Nápady, tipy, inspirace.
14: Šumava žije!
13: Šumava žije! CZ
0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
14: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
13: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
14: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
13: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
14: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
15: Výrobce plastových oken Kamerlink. PG Okno v Třemošné. Dodá i nemožné. Byt ochrání od loupeže. Naše bezpečnostní HT dveře. Kvalita, rychlost a super ceny. U nás jsou vždy zaručeny. Dívejte se na svět přes naše okna PG Okno Třemošná.
16: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
3: Hit Radio FM Plus.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Následky po nehodě se odklízí v Plzni na Slovanech. Pozor na křižovatce ulic Koterovská Habrmanova, kde se srazilo osobní a nákladní vozidlo. No a vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
4: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
3: Klimatizace co topí?
4: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
3: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
5: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
6: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Do českých lékáren míří téměř 6 tisíc balení tamoxifenu, léku proti rakovině prsu. V naší republice chybí od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. V italských Alpách včera zemřela nezletilá Češka. Dívka narozená v roce 2013 byla s rodinou na túře. Během výpravy uklouzla a spadla ze skalního srázu z výšky zhruba 90 metrů. Letos v létě už na evropských horách zemřelo několik českých turistů či horolezců. Fotbalisté Jablonce v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy doma porazili RFS Riga 2-0. Výrazně se přiblížili k postupu. To fotbalisté Hradce Králové v úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy doma podlehli favorizovanému Bešiktaši 0-1. A teď ještě něco z regionu.
0: Historické podzemí v Plzni se mezi lidmi těší oblibě. Aktuálně jde o jeden z nejčastějších cílů turistů, kteří přijíždí do západočeské metropole. Oblíbená jsou ale i další chladná místa, jako Velká synagoga nebo bednárna plzeňského pivovaru. No a oblíbená je také výstava o Hrubínkovi, který letos slaví už své narozeniny.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Páteční odpoledne se u nás na západě Čech ponese ve znamení jasné nebo polojasné oblohy. Na teploměrech dnes naměříme mezi 26 a 29 stupni Celsia.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: No je to tak, pátek, přátelé, 2 minutky po pravém poledni a tím pádem je to jasné. Srdcovky, Hit Radio a já mám obrovskou radost, že je zase po delší době můžeme společně strávit, jo? Tenhle pořad totiž není jenom o písničkách. Je to hlavně o vašich vzpomínkách a vy určitě hned podle prvních tónů si vybavíte třeba nějakou situaci, kdy jste naposledy slyšeli tuhle píseň. A vězte, v některých případech to bude hodně, hodně dávno. Dneska si dáme Bon Jovi, Milli Vanilli, Inu, Corner Shop, ale taky Cher. A hlavně vy se můžete spolu podílet na tvorbě srdcovek, takže kdybyste měli nějaký vzpomínky, hudební tipy, šup sem s tím 777-937-777. Začneme jednou opravdu krásnou písní, o které spousta lidí ani netuší, že to vlastně původně není z repertoáru Cher. Walkin' in Memphis totiž nejdřív zpíval americký písničkář Mark Korn, no a právě Cher z ní v polovině 90. let udělala obrovský celosvětový hit. A to je dnešní první srdcovka. Walkin' in Memphis a Hit Radio.

0: Falcon in Memphis. Tak tohle je, přátelé, první dnešní srdcovka. Vy vysíláte se mnou na 777-937-777. Kdybyste chtěli slyšet nějakou svoji srdcovku, případně si vzpomínáte na chvíli, kdy jste třeba poslouchali Cher a Walkin in Memphis. Budu rád za vaše zprávy, užívejte pátek a hlavně těch srdcovek pro vás mám přece daleko víc.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak jdeme na to. Slyšeli jste někdy o kapele Bon Jovi? Tam bych řekl, že celkem jo. Always, always. Víte, co je na tom zajímavý? John Bon Jovi ji původně napsal pro hollywoodský film. Jenže když ten film potom viděl, tak se mu teda ale jako vůbec nelíbil. Takže si tu skladbu nechal sám pro sebe a o rok později jí kapela vydala na výběru těch největších hitů a byla z toho vlastně jedna z těch absolutně nejúspěšnějších balad 90. let. No a to je jedna z těch srdcovek, které vám určitě rád zahraju, Bon Jovi, Always. A za chvíli si taky připomeneme jednu, vlastně jeden z největších paradoxů hudební historie. Jo? Já bych řekl částečně i ostuda, ale ona je to ostuda, která byla oblíbená a zapsala se do historie. Jo? Protože skupina, která prodávala opravdu miliony desek celosvětově, získala Grammy a pak tu Grammy musela odevzdat. Jo? A nebylo to nic moc příjemného, ale když se řekne Milli Vanilli, tak si myslím, že asi budete vědět. Takže ze všeho nejdřív Bon Jovi a za pár minut Milli Vanilli. Srdcovky a hit.

0: jako takhle, hudební průmysl byl plný různých skandálů, ale tohle byl jeden z nich. Fab a Rob. To byly tváře skupiny Milli Vanilli, ale většinu hitů ve skutečnosti vůbec nespívali. Když se to provalilo, tak dokonce museli vrátit i cenu Grammy, jo? Ale dodnes je to prostě jako poslouchatelný.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tohle byly vlastně osmdesátky, jeden z největších hitů 80. let. Jako dobře se to poslouchá, vlastně i vám, protože posíláte hlasovky.
2: Ahoj, já tě zdravím, prosím tě, Milli Vanilli tady, to je úplně bomba, to je super písnička od nich. Ale prosím tě, chtěl bych tě poprosit, jestli bys tam nemohl dát jako srdcovku Nazarety, něco od Nazaretu. Jako nejhlavnější nebo nejznámější je asi Love Her. Ale tak záleží na každém, ale myslím si, že by to mělo úspěch tady ta písnička. Tak zatím, ahoj.
0: No tak dáme Nazarety už za chvíli, stačí jenom poslouchat Hit Radio a naše srdcovky. No ale my se teďkom přesuneme do roku 2008, do doby, kdy to vlastně není zase až tak dávno, to si možná pamatujete, co jste dělali. A v roce 2008 přišla do Evropy rumunská zpěvačka Ina. Tehdy ji znal málo kdo. Jo, ale ona si udělala dost velký jméno. Prakticky celá Evropa najednou zpívala Hot a následně jako co single to úspěch. Takže pojďme se hudebně přesunout do roku 2008 na taneční parkety a zazpomínat si na Inu a Hot.

0: Corner Shop. A já věřím, že tu hlavní melodii si všichni pamatujete a že ji znáte. No, slavná se stala hlavně díky Fatboy Slimovi. Protože tohle je remix, který Fatboy Slim pro ně vlastně udělal a tak tu celou skladbu spopularizoval.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: No a jsme na konci, přátelé. Dnešní srdcovky pomalu, ale jistě končí. Hráli jsme Cher, Bon Jovi, Milli Vanilli, taky Corner Shop. To znamená přesně písničky, které se nehrají úplně každý den, ale jakmile zazní, tak vlastně víte, že už jste je někde slyšeli. Moc děkuju za vaše zprávy a za vaše vzpomínky. A tak vytáhneme slibované Nazaret už za pár minut. Dáme taky Kamrat. Zkrátka další skvělá muzika. No jo, a srdcovky, nebojte se, v příštím týdnu zase po 12. hodině s Jiříkem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
4: Tuto topí?
5: Kde?
4: Žádný

0: CZ. Rodina Nova jede za vámi do Plzně.
1: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
0: S Kristýnou Kloubkovou
1: a Martinem Poubou.
2: Těšíme se na vás.
0: Den s Novou naživo.
1: Už tuto sobotu v parku za OC Plaza.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a komíník, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
7: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
6: Děláme do letadel CZ.
7: Děláme do letadel CZ.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši

páteční odpoledne, Hit Radio s vámi, za pár minut třeba Rehab, ale protože dneska je ten den, dnes je ten den, který se zapíše tučným písmem do historie, tak my jsme s vámi přímo na... Páteční odpoledne, Hit Radio s vámi, za pár minut třeba Rehab, ale protože dneska je ten den, dnes je ten den, který se zapíše tučným písmem do historie, tak my jsme s vámi přímo na Letenské pláni. Ano, ano, ano. Do té

0: Z Letenské pláně vás zdraví taky Jirka Pelnář a musím říct, že naprosto pravý čas, protože právě teď akorát začala zvuková zkouška Marka Ztraceného. Což znamená, že za první máte už takový malý předkoncert zadarmo a za druhý nevím, jestli my se uslyšíme s mým dalším hostem, který je tady v našem speciálním živém studiu. Můj host je pan Michal Šiška, což je obchodní zástupce a projektový manažer společnosti Highlight Touring SRO. Michale, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Michale, vy v pozici obchodního zástupce a projektového manažera stojíte za realizací těch nejnáročnějších projektů, který vaše společnost zajišťuje. Jaké projekty máte za sebou? Jenom tak, aby jsme věděli. Pochopte se.
1: Tak letošní sezóna začala velkým koncertem Abby Farnett. Aha. Vlastně první takový velký open air koncert, který jsme realizovali letos. Samozřejmě potom byla velká řada dalších klasických festivalových záležitostí, které děláme. Má Beach for Love, Colors of Ostrava, na Slovensku Pohoda Festival, Let It Roll v Mostu a od jsme přijížděli rovnou tady na realizaci koncertu Marka Ztraceného.
0: My se bavíme o tom technickém zajištění a dívám se tady na tu obrovitánskou stage, která je podle mě trošku jako nezvyklá, protože extrémně do šířky a vlastně není v porovnání asi s jinými pory, který jsem viděl, tak je pro mě jako velmi nevšední. Je to standard?
1: Samozřejmě není to standard, celá ta show je koncipovaná spíše na šířku, oproti tomu, na co jsou běžně diváci zvyklí, kde vlastně je spíš užší stage a diváci jsou víc dál od té stage. Tady je ten koncept spíš takový, že ty lidi jsou, diváci jsou blíže té stage a je to více na šířku, to znamená, samozřejmě s tím je spojené spoustu nějakých technických záležitostí, které jsme museli vyřešit, vymyslet ideální ozvučovací systém na celou tu šířku, proto je tady hodně delayových věží, aby jsme dosáhli krásného pokrytí celé té plochy, té šíře vlastně nějakých 80 metrů a 100 metrů tribun, to znamená, je tady 6 delay věží, 4 velké zvukové věže, které pokrývají vlastně prostor před stage plus nějaké další samozřejmě ještě výkryvky, tak aby všude ten zvuk byl dokonalý.
0: Jsou tady nějaké věci, které se předtím nedělaly? Něco, co se zkouší nově? Pilotuje?
1: Testujeme vlastně novou část ozvučovacího systému. Ozvučovací systém je L-Acoustics, on je jeden z nejšpičkovějších systémů, které se na ozvučování takových velkých eventů používá a my letos vlastně pilotujeme použití nových basových BDN CS1 od L-Acoustics, takže
0: to bude mít grády.
1: Bude to mít grády a vlastně na tomhle koncertě je aplikováno největší počet tady těchto BDN vlastně, co se týče českých takových eventů.
0: Wow. Jak dlouho se realizace koncertu Marka Ztraceného tady na Letenské pláni připravovala a co všechno předcházelo tomu, než na místo přijel první kamion?
1: Tak my tady dáváme osvětlení, ozvučení a LEDkové obrazovky. A samozřejmě veškeré dočasné struktury, na které my je zavěšujeme, se tady začaly instalovat mnohem dříve, než jsme přijeli my, ale my jsme tady vlastně přijeli minulou sobotu, jsme začali navážet kamiony s rigging materiálem, s LEDkovýma obrazovkama a světlama, takže vlastně nějakých 6 dnů jsme museli, za 6 dnů jsme museli celou tuhle věci jakoby připravit. Ještě ke všemu v takových jako podmínkách počasí, kdy bylo opravdu velké horko a ten tým musel zdolat tady tuhle překážku. Takže vlastně jakoby, 6 dnů instalace a připravují toho materiálu na místě a samozřejmě jsou to měsíce příprav a řešení, které logistických, organizačních, všech návazností, aby jsme tady měli veškerou mechanizaci, kterou potřebujeme, aby jsme tady měli i adekvátní počet lidí, kteří to musí vybudovat, aby materiál přijížděl v časy, kdy je potřebujeme instalovat. Takže to je logistický, organizační takový jakoby oříšek trošičku, který se nám povedlo celkem jakoby dobře zmanežovat a všechno klaplo podle plánu, který jsme bohužel museli jako vytvořit před 2 měsíci, aby se to vůbec dalo zrealizovat. Takže tu vizi jsme museli mít už před 2 měsíci.
0: Wow. No je to 100% extrémně náročný koordinovat všechny lidi. Navíc ještě v době, kdy padaly teplotní rekordy, bylo tady přes 41 stupně Celsia. Úplně v krátkosti, když se na to podíváte se na vaši práci, jste na sebe pyšný? Teď? I v porovnání, když jsme zmínili Leditrol, zmínili jsme Beast for Love, zmínili jsme Colors of Ostrava, když vidíte tohle, co se tady dneska postavilo?
1: Já jsem nejvíc pyšný na celý ten tým, který to vybudoval samozřejmě a to

0: Tohle to patří k velkým koncertům, které letos děláme, a samozřejmě jsme velice rádi u toho a jsme rádi, že se to povedlo krásně zrealizovat téměř jakoby bez nějakých jako větších komplikací, a těšíme se, aby ta show hlavně, aby se líbila divákům a aby z toho měli skvělý jakoby pozitiv.
1: Michale, já vám moc děkuju, ještě jednou tady mým dnešním hostem byl Michal Šiška, obchodní zástupce a projektový manažer Highlight Touring SRO. Michale, díky moc, držíme palce, vypadá to nádherně. Zdravíme ještě jednou živě z Letenské pláně, mějte se krásně, za hodinu další rozhovor.
2: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Radiem.

0: Krištof, obchodník s deštěm. Dneska by to nemělo být nějak deštivé. Za to mám pro vás další velké hity. Než tady bude jedna hodina odpoledne, tak rozhodně připraven Miles Smith a jeho Nice to meet you, taky Lady Gaga a jedna filmová krásný duet s Bradleym Cooperem. No a když vydržíte, tak třeba i Martin Solveig, jo? Už za pár minutek.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
3: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
3: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
5: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
6: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
7: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
6: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
7: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek.

0: Atención!
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
0: Yes!
1: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
0: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Solvay, Kyle, hello. Vy posloucháte Hit Radio a já mám pro vás už za chvíli další velké hity. Pojďme ale na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. K vážné nehodě došlo na hlavním tahu z Kralovice do Plzně. Na výjezdu z Kazmějova se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda teď blokuje jeden jízdní pruh. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp a číslo 720 870 237.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
6: Tohle je boží.
5: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
6: Ať tady číhá cokoliv. Jsme vybaveni.
5: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
7: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozu Hyundai v Plzni.
8: Hey, this is Ava Max. All the hits.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Sezóna burčáku je tady, vinaři letos mohli začít hrozny sbírat o trochu dříve než loni, stojí zatím počasí, pokračuje prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
11: Vliv počasí je samozřejmě dominantní, protože pokud by tomu počasí nepřálo a samozřejmě ta surovina nedozrávala, tak by se nemohlo začít sbírat, což v letošním roce maximálně trpíme nedostatkem vláhy, ale rozhodně ne nedostatkem sluníčka, tak opravdu už zavítat primárně teda na Jižní Moravu na burčák.
10: Co se ceny burčáku týče, dražší než loni by být neměl, bude ho ale méně. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne někde se přepisovala opakovaně. A na závěr ještě tenis. Nikola Bartuňková v Torontu ve třetím kole skončila. S Američankou Amandou Anisimovou prohrála 1-2 na sety. To Jiří Lehečka na turnaji Masters v Montrealu ve dvou setech porazil Belgičana Alexandra Blokse a postoupil do osmifinále. A teď ještě něco z regionu.
1: O převodu letiště v Karlových Varech se rozhodne na podzim. Nově by mělo přejít z kraje na stát. Všechna jednání zatím směřují k tomu, aby krajské letiště mohla od začátku příštího roku spravovat armáda. Konkrétní podmínky a smlouvy se postupně dojednávají a připravují se ke schválení obou stran.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Na západě Čech dneska dál budeme mít jasno nebo polojasno, na Šumavě přechodně i oblačno. Naměříme mezi 26 a 29 stupni Celsia.
0: Jsem rád, že jste napříjmu. Za pár minut hrajeme tady u nás na Hit Radio dokonalou desítku. Mám pro vás až 10 000 kaček. Hezký pátek, s vámi je Kuba Urban, právě teď taky Miraj a Tenkrát a další velké hity budou pokračovat. Tak dobré odpoledne.

0: jsme Hit Radio. Máme pro vás samozřejmě velké hity, třeba Of Monsters and Men. Už za chvíli jejich Little Talks a bude toho následovat ještě daleko víc. Ale, hele, když se podíváte do kalendáře, je to jasný, je tam napsaný pátek, jo? A pátek to znamená jediné, než vyrazíte na chalupu, na výlet, nebo prostě domů z práce, tak u nás si na tu cestu rovnou můžete vydělat.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, dokonalá desítka, taky hrajeme s Orlenem. Orlen má přes léto absolutně epické letní slevy na čerpacích stanicích. Třeba efektu natankujete se slevou 1 korunu, a to přímo na litr, a potom třeba prémiovou vervu, klidně i se slevou 2 koruny na litr, jo. Slevy platí s Orlem apkou, a to každé pondělí, anebo když máte tank kartu Easy, kterou vřele doporučuju, tak vám to platí rovnou celé prázdniny. Takže epické letní slevy na Orlenu platí až do konce srpna a každý epický výlet teď v podstatě musí začít na Orlenu, to je jasná věc. Já mám pro vás k dispozici až 10 000 korun na benzín a letní občerstvení na cesty, jo? Je to jednoduchý, 10 otázek, 10 000, jo? Každá správná odpověď rovná se 1 000. Myslím si, že ta matematika nikdy nebyla jednodušší. Takže jdeme na to, přátelé, buďte připraveni a dneska to uděláme trochu jinak. 777-937-777, to je číslo, kam musíte napsat zprávu chci vyhrát, jo? A já potom jednomu z vás zavolám. Takže berte telefon, WhatsAppky, SMSky 777-937-777, tam napište chci vyhrát a na někoho z vás se usměje štěstí a za chvíli ho podrobíme jako důkladnému testu. 10 otázek a možnost vyhrát až 10 tisíc. Jste ready? Pojďte na to.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Tak teda přátelé, jako strhli jste nám tady telefonní ústředny, to je asi víc než jasný.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Tak jo, pojďme dělat zábavu, protože si myslím, že pátek patří výhrám, jo? A než vyrazíte na víkend, tak vám dáme šanci vydělat si na cestu, a to rovnou u nás v éteru, u nás na Hit Rádiu. Se mnou ve vysílání je Andrea. Andy, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak, Andrea prozradila, že nepracuje, že to nemá zapotřebí. Ne, je na mateřský. Tak, kolik máte špuntů, Andry?
2: Jedno staršího, tomu je 7 a teďko mám mladší 10měsíční.
0: No výtečně, to znamená, že jako hodně práce, že jo, asi okolo.
2: No, máme baráček, takže i na baráčku a tak.
0: Vždycky je co, jak máte baráček, tak je vždycky co dělat, jo? Zásadně je, jezdíte autem asi, že jo, hodně.
2: Ano, ano, ano.
0: No výtečně, takže benzínek by se hodil, že jo?
2: Určitě, letní
0: ano, letní občerstvení taky, to všechno můžeme zařídit teďkon. Připomínám princip, jo? Je to vlastně velmi, ale velmi jednoduchý. 10 jednoduchých otázek a za každou správnou odpověď vám dám 1000 korun na benzín a občerstvení od Orlenu, jo? Odpovědí od vás bude vždycky číslovka 1 až 10. A v rámci toho jednoho soutěžního kola, tak ta číslovka se nikdy nebude opakovat. Takže když na jednu otázku odpovíte jedničkou, tak už si ji nemusíte pamatovat, už ji nikdy nebudete potřebovat. Tedy alespoň v téhle hře, jo? A žádný číslo se nám tím pádem neopakuje. Máme před sebou 10 tisíc na tank kartu Easy od Orlenu. Takže připravená?
2: Může mít na to.
0: Okej, okej, tak se vydejchejte ještě, jako nebojte se. Není to maturita, jo? Je to jednodušší, nebojte se. Tak, jdeme na to. A první soutěžní otázka zní, kolik stran má běžná hrací kostka?
2: 6.
0: To je správně. Kolik kol má jízdní kolo?
2: 2.
0: To je správně. Kolik očí má běžně kyklop?
2: 1.
0: Ano, správně. Kolik měsíců trvá běžné lidské těhotenství?
2: 9.
0: Ano. Kolik prstů má člověk na jedné ruce?
2: 5.
0: Ano. Kolik mušketýrů je v názvu slavného románu Alexandra Dumase?
2: 3.
0: Naprosto správně. Kolik hráčů je během normální hrací hry na ledě za jedno mužstvo, když nepočítáme brankáře?
2: 4.
0: To je špatně. Moc se omlouvám, protože správná odpověď je 10. Ale Andy! Andy! Vždyť vy jste to zvládla úplně dokonale, ne? Vždyť vy máte krásnejch 6000 korun na tank kartu Easy! To je dobrý, ne?
2: Zvládáte. Děkujeme.
0: Vy jste přece šikovná. Teď vy jste šikovná. No tak krásný. Takže moc a moc a moc a gratuluju, protože jste to zvládla úplně bezvadně. Jak se cítíte teďkon?
2: Furt se ještě tak trochu kvete.
0: Jste trošku opocená, jo?
2: Jo.
0: Hele, ale 6000 korun na občerstvení na benzín, to je super.
2: Pecka,
0: jo,
2: pecka.
0: Takže moc a moc gratuluju. Děkuju, ještě mi určitě děkuju. Vydržte na telefonku. Jak to teďka, jak hodláte trávit víkend mimochodem?
2: No, víkend máme grilovačku oznámejch a hned po neděli právě se to bude hodit. Jdeme, jsme z Vysočiny, jedeme do Jeseníku na dovolenou, takže se tohle bude výborně
0: super,
2: hodit.
0: Super, super, naprosto skvěle. Tak moc pozdravuju, ještě mi zůstaňte na telefonku, užijte si to a mějte se fantasticky, jo?
2: Díky. Tak jo, mějte se.
0: Zatím, naschle. Důležitý je, že když jste to třeba nezvládli teďkon, tak nebojte se, až do konce prázdnin to pro vás máme připraveno každý pátek, tak dobře poslouchejte Dokonalou desítku, protože ona se zase vrátí sem k nám na Hit Radio. A kdyby náhodou ne, hele, vždycky můžete vyhrávat na čerpacích stanicích Orlen, protože tam běží epický letní slevy vlastně až do konce prázdnin.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: S dobrou muzikou je to odpoledne přece jenom lepší. Tohle byly Simple Plan a jejich Untitled. No za pár minut nás čeká třeba Adam Ďurica. To vám můžu slíbit, dáme si jeho mandolínu, stejně tak je v závěsu už připravená Dua Lipa. Ale pozor, my se živě propojíme přímo s Letnou, kde dneska vysíláme živě, a to z příprav koncertu Marka Ztraceného. Další podrobné čerstvé informace a jednoho hvězdného hosta vám můžu slíbit už za chvíli.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
8: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zeptuje mi si Mára. Já bych to jako za něj dal, ale neznám všechny texty.
1: No, v rámci toho programu tak rozhodně. Já jako musím říct, že za ty roky, co sleduju a spolupracujeme s Markem, tak si nedokážu představit, že vy byste někde chyběl, nebo ty bys.
0: No já tam, my jsme jako kamarádi. Hmm. A já jsem s ním dělal ty túry, vlastně nadělal jsem tam na tu písničku, tak se netop, že jsem takovej vůl, tak jsem předtím učil lidi choreografii, tak oni to asi všichni vědí, co mají rádi Máru. A oni pak večer se mnou tancovali, což bylo strašně fajn, ale tady dneska nejsem. Tady si to opravdu vychotnám a budu jako divák a budu se dívat, jak budu pracovat.
1: Výborně, já jsem myslel, že bude ještě nějaký překvápko, že tě uvidíme na pódiu. Nelákalo by tě takováhle velká
0: stage? Určitě, já bych tam šel hned. Já jsem opravdu uchyl a mě to baví. Když jsme dělali s Márou na Slávy, tak tam bylo 30 tisíc lidí, že jo, třikrát, já to úplně miluju. Neznám teda všechny osobně, ale opravdu jsem uchyl a miluju.
1: Kdy začala vaše spolupráce s Márou? Jak jste se potkali?
0: My jsme se potkali tak, že jsme se neznali. Protože my jsme mu kdysi s Michalem Suchánkem předávali na Zlatým Slavíkovi talent roku.
1: Ano.
0: To měl jednu písničku, ztrácí se z mojí paměti, měl jednu písničku a dostal talenta roku. No a od té doby prostě tak jsme mu to předali a tak se dá říct, že jsem od začátku jeho kariéry, že kdybych mu to přidal a šach, tak to je já smolnej, takže by to takhle neměl. Ale jako musím říct, že je frajer.
1: Je pravda, že vy se znáte už teda extrémně dlouhou dobu. Znáš ho velmi dobře. A tak jaký Mára je? Takhle, když třeba, já nevím, je přísnej?
0: Mára je přísnej na sebe.
1: Okay.
0: Mára je potom přísnej na všecky. Když se přísnej na sebe, že to být přísnej na všecky. Protože já bych přísnej na nikoho nemůžu, že nejsem na sebe. Ale Mára, co si řekl, tak to vždycky on udělal a pustil se do toho. Udělal letní turné, pak udělal, řekl, že udělá Eden, pak že udělá Letnu. Já se jenom bojím, aby neřekl, že udělá koncert na Měsíci. Protože bychom museli zavolat Maskovit, aby nám půjčil rakety, protože nevím, jak bychom se tam dostali. Takže takhle on to má. No.
1: Takhle, je pravda, že Maskova raketa tam nějaký dva dny zpátky nabourala do Měsíce, udělala 17-metrový kráter, takže jestli teoreticky nejsou, prostor tam je.
0: No, jestli nejsou domluvený, jestli už mu tam Musk nestaví amfiteátr.
1: To je pravda. Když se tady podíváš na Letenskou pláň a za ty roky, co znáš toho Marka a vidíš, co tady dneska dokázal, tak teď úplně trošku navážno, jaký to je pocit?
0: Je to pocit, takhle, já mu to samozřejmě závidím, protože jsem Čech, to je jedna věc, jo.
1: Amen.
0: Takže já mu to závidím. Teď, jak jsme tady před tím koncertem, tak zatím je tady teda více mobilních toalet než lidí. Ale když se na to podívám, tak je to samozřejmě krásný. Já jsem rád, že tady budu jeden z nich. Já jsem tady byl kdysi na Michael Jacksonovi. Jo, tady byl. Takže to je vlastně, no, takže jsem na něm byl. A takže tady to je druhá vlastně obrovská událost tady na Letní. A jak to musím říct, že to je i pro mě jako v mém životě, když je mi 60, tak je to opravdu velká událost pro mě.
1: Já předpokládám, že budeš v backstage. Jak se Mára o tebe stará v backstage? Catering dobrý, všechno v pohodě?
0: Já jsem tady byl už před třema dněma, kde jsme se s Márou potkali tady v Davicích na snídani. A říkal, přijď se podívat. Tak jsem se přišel podívat a říká, co si dáš pítí? Já říkám, no to já bych se dal čeče pivo v tomhle vedru. A on říká, tady vzadu není žádný alkohol, tady se nesmí pít. Takže jsem říkal,
1: to je prázdná backstage.
0: Úplně, no jasně, takže tam jsou jenom narvaný. Samozřejmě ty koncertu asi něco bude, ale byly narvaný lednice jenom neperlivýma vodama.
1: No a obecně, když Mára s váma dělá teď jako i s tebou samozřejmě, ale s dalším týmem, jak se k vám teda jako chová? Stará se o vás dobře? Už jsme se bavili o tom, že je extrémně přísnej, ale můžete i vy mít svůj názor, třeba?
0: Jako můžu, my to máme s Márou tak, že my se vidíme na snídani, tady v Davicích jsme se jako hodně viděli, protože je to tady kousek. Takže my jsme to měli rozdělený tak, že dvakrát platím já, jednou on. tak víte, co je to přesně umělec, je to legenda, nemůžete proti tomu nic, ale jako, já si myslím, že se stará o všechny dobře. On je usměvavý, jako je naštvaný někdy, ale spíš jako když někdo nepracuje, když se mu nedaří, ale jinak je to jako usměvavý kluk, jako no, tak bodeď by ne, no.
1: No
0: já uměl to, co on, tak se taky směju. Škoda.
1: Jaký má přístup k fanouškům a k faninkám?
0: No to je taky teda zvláštní, musím říct, protože to já znám, co já mám tu zkušenost, když jsme jezdili ty letní, tak on se opravdu s každým, je to něco jako God, no. On se s každým fotí, s každým se podepíše a je tam ještě prostě hodinu a půl po koncertu a tady nevím, jak bude dlouho, tady jestli se začne podepisovat v pátek, tak jestli se podepíše všem, tak se dostane domů, myslím, koncem září.
1: Já už teď chápu, proč se scházíte až na snídani.
0: No,
1: nikdo na něj jako nechce po koncertě čekat,
0: no, no. Takže takhle to má, no, takže a on to vždycky měl připravený všechno, měl tam fotostěnu svoji a lidi tam chodili a se všima se to, ale já jsem rád, že u toho budu.
1: Dneska se tady reálně píše historie českého showbiznesu o tom,

0: žádná. Co potom?
1: Já nevím, co se myslí potom. Já vůbec nevím. Tam už snad, nevím,
0: že se... Ten měsíc možná.
1: Vůbec možná ten měsíc, anebo že by, já opravdu nevím, nebo že si ty písničky své naučil v maďarštině a udělal to v Budapešti. Já, ale víte co, ono něco napadne. Ono opravdu něco napadne.
0: Poslední dotaz, kdyby to udělal na měsíci, ty tam poletíš taky za ním?
1: Já bych... Počkejte, já mám závratě, takže já bych si musel říct Kinedril a vyrazil bych určitě.
0: Moc děkuju za to, že jste si našel čas, nebo že jsi si našel čas, když jsme si potykali. Mým hostem tady v rámci živého vysílání přímo exkluzivně z Letenské pláně na Hit Rádiu byl pan Richard Genzer.
1: Tak se dnes dobře, jsem takovej vůl.
2: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Rádiem.

0: se dá dneska označit za klasiku. Tohle je Gigi D'Agostino, Another Way. Po 1:45 posloucháte Odpoledne u nás na Hit Radio. Další velké hity tady budou za chvíli. Sabrina Carpenter a její Espresso. Prosím vás, dneska je Mezinárodní den piva. Jo? Nezapomeňte na to, to je oslavný den v podstatě. Takže Mezinárodní den piva dneska. A já myslím, že vy víte, jak to oslavit, jo? Tak, jenomže dneska je ten důvod, proč si zajít do hospůdky. Hit Radio s vámi a další velké hity za okamžik.
1: Rodina Nova jede za vámi do Plzně.
2: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
1: S Kristýnou Kloubkovou
2: a Martinem Pouvou.
1: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
2: Už tuto sobotu v parku za OC Plaza.
3: A je to tady zase Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: hrajeme Leony a přidáme třeba Rudimental anebo taky Linkiny, o kterých bude řeč u nás na Hit Radio, a to i po 14. hodině. Takže dobré odpoledne, samozřejmě velké hity pokračují a my taky víme, co se děje na silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu na Tachovsku ve Stříbře. Stala se v Plzeňské ulici u křižovatky s Americkou. A pokud máte další aktuální dopravní info ze silnic u nás na západě Čech, pište k nám na náš WhatsApp a číslo 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraž, stop.
8: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
9: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
10: Už tam budem?
11: Nech toho.
10: Naštěji už tam bude.
11: Přestaň. Štěji mě vedro.
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Hi, I'm Miley Cyrus.
14: Hey, it's Teddy Swims.
15: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
16: On air.
17: Online.
16: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
18: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Při jízdě na pedalboardu by lidé měli vždy používat bezpečnostní popruh, který je spojuje s plavidlem. Když ho člověk nemá, při pádu do vody mu vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo dosah. Na důležitost bezpečnostního prvku policisté a záchranáři upozorňují v souvislosti s neštěstím na jezeře Most, kde při úterní bouřce jeden pedalboardista zemřel, po druhém se stále pátrá. Policie obvinila 5 lidí v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic, a to ze zjednání výhody při zadání zakázky. Podle webu Seznam zprávy a Odkryto.cz je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. U něj policie loni našla desítky milionů v hotovosti. Ochránci přírody chtějí zachránit další vzácnou rostlinu. Připravili speciální plán, který má zvýšit její šanci na přežití. Více prozradí mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
19: Vzácná rostlinka hvězdnice alpská, která je památkou na poslední dobu ledovou, nyní dostane speciální péči. Ta má zabránit jejímu vymizení z české přírody. Počítá se s vyřezáváním náletových dřevin, pročištěním skalních štěrbin, kde mladé rostlinky klíčí, i s pravidelným prosvětlováním lokalit.
18: Hvězdnice alpská roste už jen na 3 posledních místech v severních Čechách. A teď ještě něco z regionu.
1: V Plzeňském kraji dál pokračují mimořádná opatření kvůli suchu a zvýšenému riziku vzniku požárů. Nově až do 15. srpna platí zákaz rozdělávání otevřeného ohně, také odhazování nedopalků, používání pyrotechniky nebo výjíždění motorovými vozidly do lesů a volné přírody. Riziková jsou také pole nebo parky a lesoparky.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Předpověď nám na odpoledne slibuje jasnou nebo polojasnou oblohu. Teploty na západě Čech by se měly pohybovat mezi 26 a 29 stupni Celsia.
0: Tak jo, dobré odpoledne, to páteční i po 14. hodině. S vámi je stále na Hit Radio Kuba Urban a teď taky Shakira. Pozor, tohle je vzpomínka na rok 2010, na fotbalovou hymnu. Shakira celkem umí fotbalové hymny, takže si dáme Waka Waka a za pár minut Rudimental anebo Linkin Park. A samozřejmě se opět spojíme s Letnou.

Emptiness Machine. Tohle jsou LinkedIn, vy posloucháte Hit Radio. Dáme si Neila Diamonda za chvíli, anebo taky Eda Sheerana. No a když už jsme u těch Linkin Park, nový dokument se chystá. Kapela oznámila, že celovečerní snímek, který se jmenuje Unsheltered, tak vstoupí do kin po celém světě a to, přátelé, bude to brzo 30. září. Vlastně ten film by měl mapovat ten návrat kapely vlastně po smrti Chestera a taky vznik nové éry, a to v čele se zpěvačkou Emily Armstrong. Je to pravda, trošku znovu zrození Linkin Park, protože oni se obávali těch reakcí a nakonec jako musím říct, že jsou možná ještě v lepší formě a sestavě, než bývali dřív, jo. Dokument prý nabídne dosud nezveřejněné záběry přímo ze studia, zákulisí a taky koncertu, no a současně vyjde také doprovodný živý soundtrack. Takže 30. září, jestli milujete Linkin Park, u tohohle byste rozhodně neměli chybět. Další skvělá muzika, nemenoval jsem Demi Lovato a její Let It Go, tak to je tady právě teď. Let it go.

0: s Edem Sheeranem. Hit Radio dneska odpoledne a taky s Enrique Iglesiasem, Evou Farnou a hlavně taky Markem Ztraceným. No jasně, živě se propojíme s Letenskou plání zase za chvíli, krátce po půl třetí. A já mám pro vás pár zásadních jako informací, které byste jako měli vědět, jestli se tam dneska chystáte. Protože na Letenské pláni se dá platit jenom bezhotovostně, jo? Takže v areálu zaplatíte kartou, mobilem, chytrými hodinkami úplně bez problému. Doporučujeme určitě přibalit si, prosím vás, opalovací krém. Svítí tam teda jako sluníčko celkem dost. Pokrývka hlavy se určitě bude hodit. Pláštěnku si myslím, že dneska ani potřebovat nebudete, ale láhev s vodou do půl litru si myslím, že bude úplně ideální. No a v Praze je prý ideální také používat MHD. V okolí Letné nebude možné zaparkovat, ale doprava bude posílená, dokonce speciální tramvajová linka číslo 44 a posíleno by mělo být i metro. No a co se týká té 44, tak je to mimořádná tramvaj, která by měla jezdit každých 5 minut. Počítáte se s tím, že dorazí opravdu tisíce fanoušků, takže velké množství lidí na jednom místě, počítejte s tím a hlavně v areálu bude dostatek vody, rozprašovače i zdravotnická služba, o tom už jste z našeho vysílání slyšeli. Hlavně si to dneska pořádně uslyší. Užijte a bude to skvělý. Takže s Letnou se spojíme zase za 10 minutek.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
7: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
8: Tohle je boží.
7: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
8: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
7: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
9: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
10: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
9: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
10: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio, když se probudíte do slunečného rána.

0: Jo, jo, Eva u nás na Hit Radio, tak stále dobré odpoledne, za pár minut třeba s Jennifer Lopez a Pitbullem, ale přátelé, já jsem to avizoval, no tak nemeškejme a pojďme směr Letná.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Stráceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: A živě z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Plnář a také můj další vzácný host a to je, prosím.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Stráceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: A živě z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Plnář a také můj další vzácný host a to je, prosím vás, pěkně dáma, která tady má všechno úplně na starosti.

0: máme dostatek piva, slunce, pane bože, svítí, ale nesvítí zase tolik, jako bylo před několika dny, takže nám to trošku ta příroda přeje, takže je teplo, ale není vedro. A už se hrozně těším, až to vypukne.
1: Tady se budou otevírat brány v 16:30 a míří sem několik desítek tisíc lidí. Jak jste připravený? Máme nějaký rady pro všechny, kdo sem teď míří a už nás teď poslouchají v autě, kde mají zaparkovat, kudy se mají přijet a tak dále?
0: No, hlavně řeknu, těšte se.
1: Ano.
0: Šťastnou cestu k nám a nechte prosím auta na odstavných parkovištěch Černák, Zličín, prostě Letňany. Máme posílený metro, jak prostě červenou, tak zelenou a pojďte k nám pěšky, udělejte si krásnou procházku, jsme na Letenské pláni, jsme v centru města i na městí republiky, vás když tak přiveze trošku blíž.
1: Ty jsi zmínila vodu, že je tady dostatek pitné vody. Ano. Já jsem koukal, že vy máte natažený hadice, dokonce i tady na ty nášlapy, kde jsou ty velikánský věže s reprobednama. To je běžný?
0: No tak jsou tam dvě věci. Jedna je zadržet, jakože drží tu díly, věc, aby nespadla. A druhá věc, máme natažený hydrant, protože očekáváme, že nadšení fanoušci nám budou stát u nášlapu. A potřebujeme je zavodnit, totiž tam budou normálně záchranáři a zdravotníci a budou podávat pití.
1: Ježiš, to je skvělý, to je fantastický. Já koukám, že jako co se týká jídla a pití, tak to jste opravdu nepodcenili. Víme cca, kolik je tady stánků?
0: No já vím, že tady bude odbavovat skoro 600 lidí, takže...
1: Wow.
0: Těžko říct, kolik je tady přesně stánku. Nemám to úplně přespočítaný, ale 600 lidí to bude tady obsluhovat.
1: Jo. My tady stojíme teď momentálně na jedné z tribun a já se dívám, že tady několik desítek lidí, kteří mají hadr v rukách a utírají všechny ty sedačky. Proč?
0: Protože se tady práší, protože krásně trošku sprchlo, protože tam jsou šmouhy a musíme udělat hezké prostředí.
1: Jasně, to znamená, že do detailu je všechno takhle jako připravený.
0: Snažíme se.
1: Neuvěřitelný. Kolik ty máš dneska zmeškaných hovorů?
0: No zmeškaných, řekla bych vyřešených.
1: Ano.
0: Asi 60, možná 70.
1: To je mazec, to je mazec. Já vím, že ty jsi dáma, která když prostě řekne, konat se to nebude, tak se to prostě konat nebude dneska. Zároveň, kolik lidí ty tady dnes...
0: Nerozhoduju o tom jenom já samozřejmě.
1: Jo, jasně. A kolik lidí ty tady ovládáš dneska?
0: Takže já bych to otočila, spíš, že neovládám, ale za který neseme s Markem zodpovědnost. A těch určitě je víc jak 1000 dneska tady. Už je 1500 třeba.
1: Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Rok a půl trvaly přípravy. Teď ty poslední dny spíš?
0: Spím.
1: Hezky.
0: Trošku méně, tvrdě, protože je tady krásné slunce už několik dní, ale hrozně si to užívám, protože to je magické místo. Když se prostě jde večer z kanceláře, tak se člověk kouká na Svatovickou katedrálu, krásně nasvícenou a
1: jasně.
0: Je to tady boží.
1: Jasně, a tady na Letenské pláni, kolik trávíš času teď poslední dny?
0: No tak asi 20 hodin denně.
1: Ale
0: neměl by to Marek slyšet.
1: Jasně, s Markem budeme teprve dělat rozhovor, takže slibuju, že mu to určitě neřeknu. Když se takhle podíváš teď momentálně na to, co tady vidíme, je to vlastně stejná otázka, jako jsem měl na Marka. Jsi pyšná teď momentálně na to,
0: já
1: co jste dokázali?
0: Dojata.
1: O, jasně.
0: A já jsem byla hrozně dojata, když předevčírem začali hrát reprovedny. To je takový můj moment, že hrajeme, svítíme a že se to brzo stane. No, tak jsem trošku byla uplakaná.
1: Za pár hodin budeme plakat štěstím, protože za pár hodin to dítě bude obrovitánský a vlastně z vás spadne obrovitánský kámen ze srdce, jak se říká. A pak se to všechno začne sklízet. Jak dlouho to bude trvat?
0: Týden.
1: Týden?
0: Týden budeme uklízet. Nebo deinstalovat, ne jenom uklízet. To by znělo jako, že by po nás měl nepořádek, ale my budeme deinstalovat tu krásu.
1: No a pak?
0: A pak budeme vymýšlet, co dá se příště.
1: Rok a půl jste vymýšleli tuhletu obrovitánskou akci a my se těšíme, co přinesete dál.
0: Děkuji.
1: Mým hostem v rámci živého rozhovoru odsaď z Letenské pláně, kde se koná největší koncert v dějinách českého umělce, který kdy vůbec něco podobného tady udělal v celé České republice. Koncert Marka Ztraceného, byla jeho pravá ruka produční Simona Krajčík. Ještě jednou děkuju.
0: Děkuju a těšíme se na vás.
2: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem.
3: Say low.

0: Dáme ano, David, Hit Radio s vámi a s Miley Cyrus za pár minutek. Nebo taky Disturbed, to vám budeme hrát až do té 15. hodiny. No a pak už na vás čeká vaše odpolední show. To znamená, že dobře poslouchejte, užívejte a hlavně pátek, jo? Pátek. Je několik důvodů k radosti, ať už pátek, začínající dovolená, Mezinárodní den piva, koncert Marka Ztraceného, hele, na ten dnešní 7. srpen toho připadlo víc než dost, vyberte si některou z těchto činností a rovnou to můžete oslavit, jo? Zvládněte víkend, nejlépe samozřejmě, ať se vám nic nestane, jo? A sejdeme si zase na Hit Radio. Kuba Urban se s vámi loučí a zdar, zas někdy.
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

0: Mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
3: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
2: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vážná nehoda se stala na trase z Plzně na Klatovy. Pozor na příjezdovce do Přeštic, kde havaroval motorkář. Provoz už houstne, takže se tam nárazově dělají kolony v obou směrech. No a dál opatrně taky na Rokycansku, kde se nehoda stala v Kalinově Psi směrem od Kostelíka. Místo je s opatrností průjezdné, ale jen jedním pruhem. Další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a komíník, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
0: Bylo 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Do areálu letiště v Líních u Plzně už se jen tak nedostaneme. Je totiž nově hlídané non-stop a všechny osoby před vstupem prochází důkladnou kontrolou. Povolení ke vstupu vydává krajské vojenské velitelství v Plzni. Opravy na dálnici D5 od soboty vstupují do další fáze. Jde o 10-kilometrový úsek mezi kilometry 110 a 100 ve směru na Plzeň, kde se od zítra kompletně uzavře levý jízdní pruh. Hotovo by mělo být asi v polovině října. Čím dál víc lidí jezdí vlakem. Do konce června se s nimi na české železnici svezlo 85,5 milionu lidí. Co je za tak velkým zájmem, říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
7: Větší zájem o cestování vlaky Českých drah je spojen s moderními soupravami, které nabízejí řadu doplňkových služeb, včetně bezbariérového cestování nebo připojení k internetu přes palubní Wi-Fi.
0: Zájem ze strany cestujících pozitivně ovlivňuje i rozsáhlý informační servis před a během jízdy. No a jdeme taky na fotbal. Plzeň čeká první venkovní utkání nové sezony. Ve třetím kole naší nejvyšší soutěže se Viktorka představí v Teplicích. Zápas se hraje zítra od 17 hodin.
1: Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hit Rádia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz.
0: Na západ Čech se opět vrací sluníčko. Zítra u nás bude většinou jasno, během dne přechodně i polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupají mezi 27 a 31 stupňů Celsia. Teď už začíná páteční divoký západ.
1: Hit Radio FM+.
8: Ano, máme chviličku po 15. hodině. Od Aše až po Prahu, dokonce i na Letenské pláni. Ladíte dneska divoký západ Hit Radio FM+, který uvádí 70 tisíc na Letné, pravá jména českých celebrit a k tomu pro vás máme taky poslední lístky na Chod Rock Fest. Nalaďte si nás na celý odpoledne. Já vám posílám Davida Guettu nebo Imagine Dragons.

Dragons, bez nich bychom to nebyli. My posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+, tak dneska nás to čeká největší koncert, který kdy český umělec, zpěvák a interpret na Letenské pláni kdy uspořádal. Na Marka Ztracenýho dneska přijde podle odhadu nějakých 70, možná dokonce až 80 tisíc lidí. Ať už jste mezi nima nebo ne, tak myslím, že my na západě Čech na Marka Ztracenýho můžeme být právem pyšní, protože kluk z Železný Rudy, co to dotáhne dál než kdokoliv jiný, to je velký. Tak mě jako zajímá, jaký máte na Marka Ztracenýho vzpomínky. Vzpomínáte si třeba ještě na nějaký koncert, když jste ho viděli v nějakém malém klubu? Možná jste s tím třeba byli někde na baru, na panáku v hospodě. Klidně nám dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 200.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: Bach a za chvilku Rixton, skvělý letní hity, posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+. Dneska v Praze na Letenské pláni má Marek Ztracený největší koncert ve svém životě a tak tady, vzhledem k tomu, že je od nás ze západu Čech, tak probíráme to, jak na něj vy vzpomínáte a jestli s ním máte nějakou historku. Napsal nám Ondra na náš WhatsApp 720 870 237. Ahoj, jak vzpomínám na Marka Ztraceného? Asi před 16 lety mi přebalil v Rudě v Inetu na baru holku a to ještě nebyl ani pořádně slavný. Trvalo mi dlouho, než jsem to překousnul, ale dneska, když se potkáme, tak se normálně zdravíme a jsme kámoši. Jo, myslím si, že takhle to má spousta lidí s Márou v Železný Rudě, kde je on doma. Je to prostě sympatiák každým coulem, který to ze západu Čech dotáhnul až na Letenskou pláň. A právě tam se v živém vstupu vypravíme už za chviličku, tak poslouchejte dál Hit Radio FM+.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Rodina Nova jede za vámi do Plzně.
5: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
4: S Kristýnou Kloubkovou
5: a Martinem Pouvou.
6: Těšíme se na vás.
4: Den s Novou naživo.
5: Už tuto sobotu v parku za OC Plaza.
7: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
8: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
11: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
10: Děláme do letadel CZ.
11: Děláme do letadel CZ.
12: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Play, posloucháte Divoký západ, s váma Hit Radio FM Plus a my se teďka připojíme do Prahy, protože na Letenské plánice dneska koná koncert Marka Ztraceného a právě tam už na vás čeká kolega Jirka Pelnář.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: A živě z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Pelnář a vedle mě je můj další host a je to, pozor, šéf záchranky a konkrétně také i majitel soukromé sanity Jakub Hubálek. Kubo, dobrý den.
3: Zdravím, dobrý den.
2: Dneska tady bude 60 až 70 tisíc lidí. To je 60 až 70 tisíc potenciálních pacientů. Tak jak vy jste připraveni?
3: Dobrý názor, takhle s názorem z rádia, my to vnímáme, že jich doufám bude mít. No, samozřejmě jsme připraveni, konkrétně pro nás to není nikterak, bych to řekl, překvapivé, protože koncert Marka Ztraceného už děláme po několikáté a zabýváme se i více jakoby koncerty, takže tenhle ten počet lidí pro nás není tak, aby nás zaskočil, si dovolím říct, ale jinak jako bude tady celkem přes 70 zdravotníků na 4 stanovištích, jsme plně připraveni, je tady 7 plně vybavených sanitních vozidel i z lékaři, takže dle mého názoru jsme na tom pracovali dlouho a jsme připraveni dobře a správně.
2: A jste připraveni úplně na všechno? Jo, protože často to vidíme na koncertech Marka Ztraceného, že děvčata omdlévají, většinou v těch prvních řadách, tak upřímně řečeno, jak dlouho trvá, než se tam dostanete vlastně jako do té první dvě řady?
3: Souhlasím, že zrovna typ koncertu Marka patří mezi ty, kde více zabýváme tím dámským publikem.
2: Ano.
3: To je pravda. Ale jsme připraveni konkrétně vlastně na každé straně pódia, my tomu říkáme stage left, stage right, jsou připravena zdravotnická stanoviště, kam zdravotníci, kteří jsou přítomní v obou dvou nášlapek, to znamená hned pod pódiem a zatím ty případné omdlelé dámy i pány přesuneme na stanoviště, kde se o ně zdravotníci postarají a případně hned za stage stojí plně vybavené sanitní vozy, čímž odpovídám na vaši první otázku, jestli jsme na všechno připraveni. Ano, jsou tady vozy odkladné péče, takzvaně, co znamená, že jsou to vozy jako záchranné služby, které mají veškeré potřebné vybavení.
2: To znamená, že defibrilátor nechybí, prostě úplně všechno. Kdyby
3: ano, samozřejmě. Byť je to soukromý subjekt, tak ty vozy musí být podle legislativy vybaveny stejně jako vozy záchranné služby, to znamená ty žluté, co známe.
2: My, když jsme se dívali na sociální sítě, tak jsme viděli, že se míří i dámy, které jsou v očekávání, tak kdyby tady náhodou došlo k tomu, že by tady bylo o jednoho fanouška nebo faninku najednou navíc. Tak i na to jste připravený.
3: Ano, může vyznít vtipně, když řekneme, že jsme připraveni na vše, ale povinnou výbavou sanitních vozidel je porodnická sada, takže ano, jsme připraveni i na to, že by nás bylo jednoho víc, samozřejmě radši bychom to stihli do specializovaného zařízení.
2: No hlavně by neměl vstupenku koupenou, takže...
3: Ano, ano, pravda.
2: Co se nejčastěji stává z vašeho pohledu právě na takovýhle koncertech?
3: Tak celkově na těch koncertech je to samozřejmě jakýsi kolapsový stav, kdy ty lidi omdlívají. Dneska je to kohort očekáváno, protože to počasí samozřejmě je dost teplé. Je sice míň stupňů, než bylo v minulých dnech, ale jsme venku na výhni, ten podkladový materiál je opravdu velmi teplý, takže nejvíc očekáváme tu dehydrataci, protože většina těch návštěvníků už si nechce jít stopnout na tu frontu na vodu, stojí na tom svém místě, aby viděli nejlépe na toho svého miláčka a pak když skončí u nás, takže samozřejmě nejčastěji kolapsy, dehydratace a tak dále. Ale snažíme se všechny vyřešit tak, aby jsme jim dali hroznový tok glukopur, když není potřeba nic zásadního a jdou zpátky si koncert užít, aby jsme je nemuseli mít na zdravotnických stanovištích.
2: Co se týká té pitné vody, je tady nějaká novinka, je tady něco výjimečného na Letenské pláni? Na
3: ano, správně jste to odhalil. Na většině koncertech si musíme vodu dovážet z vodních zdrojů, z cisterén a tak dále. Tady se nám s produkcí díky domluvě dopředu podařilo dohodnout, že vlastně je pitná voda v Hadicích rozvedená přímo do nášlapů, takže na 4 místech máme tekoucí vodu, kterou je možné rovnou zásobovat ty nášlapy, kelínky, roznášet ty vody, máme na takový speciální roznašeče, takže odpadá těžké tahání barelů s vodou, kdy ta voda je zahřátá a tak dále. Tohle musím říct, že konkrétně v tomhle areálu je velký pomocník a dalo by si říct, že to je i takovým průkopnická novinka.
2: A v krátkosti úplně na závěr, teď jsme na Letenské pláni, kde se píše česká hudební historie. Je to pro vás poprvé, co se tady na Letenské pláni v rámci nějaké akce?
3: I pro mě je to deja vu konkrétně, i když nejsem tak starý, kolem 50, tak jsem tady zažil jako první pracovně koncert Michael Jacksona, který i Marek hodněkrát zmiňoval. To jsem tady teda byl ještě za kolegy hasiče a posléze s firmou jsme tady dělali ten taky několikrát zmiňovaný legendární koncert Rolling Stones a ten už jsme teda zabezpečovali s naší firmou.
2: To znamená, že pro vás je to dneska hat-trick, tak já vám budu držet palce. Hlavní je, ať je všechno v klidu a ve zdraví.
3: Taky se to budeme přát, ale jsme připraveni na všechno. Děkuju.
2: Mým hostem byl pan Jakub Hubálek, šéf záchranky a majitel soukromé sanity Sosan. Díky moc.
3: Děkuji.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Rádiem.

0: Tady Rádia FM Plus, za chvilku třeba Alex Warren a také Avril Lavigne. Dneska to vypukne, dneska vás chceme naladit na koncert Marka Ztracenýho. Letenská pláň, obří prostor a tam asi 70 tisíc lidí. Jsem vlastně zvědavej, kolik z nich ví, anebo vůbec netuší, že Marek Ztracený se jmenuje vlastně úplně jinak. Ano, Marek Ztracený není původní jméno Marka Ztracenýho. Jeho pravý jméno je prostě jiný, ale v showbiznisu je tohle celkem běžný. Tak třeba Michal David je Vladimír Štancel, Lucie Bílá je Hana Zaňáková, Michal Malátný z Činasek je vlastně Novotný. A schválně, jestli víte, jak se původně jmenoval Marek Ztracený. Napište nám to na WhatsApp 720 870 237.
1: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
2: Baru, ty jsi hlavička.
1: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark

0: u Toma. Letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
1: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
2: Těšíme se na tebe.
1: Farmapark u Toma CZ.
0: U Toma, tam to všechno začíná.
3: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
4: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, bourá se ve Chválenicích na Plzeňsku. Policie tam řeší nehodu dodávky, která vyjela mimo vozovku. Dávejte si tam pozor. Opatrně taky na jižním Plzeňsku v Přešticích, kde k nehodě došlo přímo na příjezdovce od Plzně. Krátce se tam zdržíte. No a pozor taky v Karlových Varech. Dva osobáky se srazily v Sokolovské ulici. I tam si nejspíš kvůli zvýšenému provozu v těchto chvílích chvilku počkáte. Další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp a číslo 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Fenomén Šance Liga je zpět.
8: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
7: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západ Čech a s nimi Bára Purkártová. Kvalita vody na koupalištích u nás na západě Čech už není to, co bývala ještě na začátku prázdnin. Vinou veder a sinic se totiž dost zhoršila. Nevhodná voda ke koupání je na přehradě České údolí v Plzni, na rybníku Babylon u Domažlic nebo v areálu Rolava v Karlových Varech. V Plzni se otevřel nový ekopark, který vznikl díky podnětům obyvatel v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu Rozhodněte sami. Tady je starosta centrálního obvodu David Procházka.
11: Je to místo, kde si zábavnou formou vyzkoušíte, jak dobře znáte přírodu kolem sebe. Najdete tu smyslový chodník, lesní měřidlo, naučné prvky o opylovačích, ptácích, stromech i zvířecích stopách.
0: No a já ještě doplním, že ekopark je v Proluce v Lápkově ulici u cyklostezky podél železniční trati. Počasí zničilo velkou část úrody. Potraviny kvůli tomu mohou zdražit až o desítky procent. Podle ekonomů se zdražení projeví hlavně během příštího roku. Kvůli nízké kvalitě úrody totiž zemědělci budou muset část obilí prodávat spíš jako krmnou směs.
12: Tvoje rádio, tvůj klub. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a získej přístup k soutěžím i bonusovému obsahu. Registrace běží na webu hitradio.cz.
0: Zítra by u nás mělo být převážně jasno, během dne pak přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupají mezi 27 a 31 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už je tady se mnou opět i David Brabec.

pořádně pařit. Za týden se uvidíme na Chodrock Festu. V Domažlicích to bude velký, jako každý rok. My tam budeme mít během sobotního večera i afterparty Hitradia FM+. Moc se těším. A abychom se tam viděli, tak pro vás mám poslední lístky tohoto týdne. Poslední lístky na Chodrock Fest. Princip je celkem jednoduchý, stačí nám napsat SMS-ku na WhatsApp 720 870 237. Napište tam chci na Chodrock Fest. A 30. SMS-ka vyhrává.

0: Skupina Krištof, krásný odpoledne, posloucháte páteční divoký západ. Za chvilku vás zase vezmeme na Letenskou pláň, kde se všechno chystá ke koncertu Marka Ztraceného. Ještě předtím ale pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda je na severním Plzeňsku. Opatrně v obci Pláně, kde se srazily dva osobáky. Dál opatrně taky na Tachovsku v Boru, kde se na hlavním tahu srazily dva osobáky a o kousek dál havarovalo osobní auto. Určitě se tam připravte na zdržení. Komplikace čekají v Plzni ulice Hřbitovní, kde je na silnici rozlitý olej. Může to tam klouzat. No a končíme v Karlových Varech v Sokolovské ulici. Policie tam řeší nehodu dvou osobních vozidel. Vaše další aktuální informace z dopravy čekáme na WhatsAppu 720 870 237.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: A je to tady zase Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.
8: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
9: Tohle je boží.
8: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
9: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
8: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrockfest.cz, stop, Doraž, stop.
12: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
14: Hit Rádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Sometimes I believe

0: Pátek posloucháte Hit Radio FM Plus a my se ještě před začátkem koncertu Marka Ztraceného opět přepojíme za Jirkou Pelnářem na Letnou.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: Je tady poslední živý vstup z Letenské pláně, kde dneska se odehraje něco, co tady ještě nikdy nebylo. Marek Ztracený na Letenské pláni a mým posledním hostem je právě Marek Ztracený. Máro, ještě jednou ahoj.
3: Ještě jednou všechny zdravím.
2: Když jsme spolu mluvili naposled, tak si říkal, že touhle dobou už budeš vyčilovaný a v pohodě. Máš za sebou zvukovou zkoušku. Teď už vlastně jenom čekáš na ten den na hodinu H.
3: Ano.
2: Tak se vyčilovaný, jsi v pohodě.
3: Vlastně jo, až jsem z toho překvapený. Teď tady stojíme spolu v šatě, všichni se smějou, pojídají tady dortíky a popijeme kafe a až jsem takový překvapený, jak jsme všichni v klidu, tak doufám, že za chvilku se všechno už změní a naběhneme tam, už jsem vyhlížel první lidi. Když jsme měli zkoušku, tak jsme hráli písničky některý už nahlas a když jsme skončili takový zabranama tleskali, tak to vypadá, že jsme všichni dobře naladění, takže nám to dodává takhle energie a jsme připraveni na všechno.
2: No teď je půl pátý CCA, to znamená, že už se otevřelo, už sem proudí davy lidí. Jaký to je pocit? Když ty teď si tady, a je to tak, my děkujeme za to, že si nás vzal vlastně do samotného srdce, teď momentálně celý Letenský plán a to je k tobě do šatny. A teď víme, že teď už sem ty lidi jdou. Padá to na tebe?
3: No, vlastně mám spíš radost, to je jako když čekáš na návštěvu, všechno uvaříš, připravíš, rozumíš víno, skleničky a najednou konečně někdo přijde. Takže já už jsem tam obhlížel, všichni vypadají v dobrý náladě, za chvilku to budu zrovna zkontrolovat. Mám tady v šatně za sebou televizi, kde vidím, jak lidi přicházejí a kolik jich je, protože to jsem měl už tenkrát v Edenu a hrozně se mi to líbilo, takový malý kino tady mám domácí. Takže prostě rád bych řekl něco, co by, aby to vypadalo, jsem nervózní, aby to bylo dramatický, mohli jsem potom pustit nějakou hudbu, ale nic takového se neděje, takže pustě jenom spokojenou pozitivní muziku, protože všechno je dobrý.
2: A kdyby najednou mezi těma všema lidma, co jsem teď proudí, šel Marek Ztracený jako kluk ze Šumavy kdysi dávno a šel by najednou na tuhle akci. Poznal by si ho v sobě?
3: Tyba, to je hodně filozofická otázka tohle, ale...
2: je horko, to dělá to sluníčko.
3: No těžko říct, každopádně, kdybych já tady přišel třeba ve 14 letech nebo tak, tak mě to dobře jako, tak zdravě jako naštvalo a šel bych pak domů a šel bych hrát na piano třeba 7 hodin a skládat písničky a tak, tak doufám, že tady nějaký mladý Marek Ztracený bude a že se mu to bude líbit a že to třeba nakopne.
2: Ty jsi tady na svém největším koncertě v tvý kariéře, dosavadním největším koncertě, bavil jsem se s Geňou, ten už říkal něco o koncertě na měsíci, ale on ví víc prostě.
3: S Geňou chodíme každý den na snídani a ten má samý dobrý nápady.
2: Mimochodem, víme, proč je to snídaně. Protože říkal, že na tebe nikdo nechce čekat po koncertě, protože se podepisuješ všem fanouškům a faninkám, dokud jako neodejdou, takže to nemá smysl na tebe čekat. Tak vzpomeneš si třeba na tvůj jeden z těch prvních opravdu malých koncertů? Když tady teď takhle stojí.
3: Pomenu si možná na každý z nich. Vzpomínám si, když jsem hrál tenkrát asi ve 12 letech v aule, v Železné rudě, na piano. Tenkrát jsem poprvé zpíval svoji písničku, šel jsem z kůží na trh a do dneška si ten pocit pamatuju. A pak si pamatuju ty menší koncerty na návěsu od traktoru, pak si pamatuju, když nás někdo pozval jako před kapelu a jak se to všechno tak jako krok za krokem sunulo. Musím říct, že dneska, jak jsem tady chvilku seděl, koukal na to, tak jsem si to všechno přemítal a je to moc hezký pocit.
2: Ty jsi za tu tvoji kariéru potkal strašně moc lidí. Strašně moc lidí. Je někdo, komu by si rád dal vstupenku zdarma, kdo ti pomohl na té cestě?
3: Všichni tady budou. Já jsem si dal docela záležet na tom, aby jsme pozvali každého, kdo tam má nějaký podpis na tom a že těch lidí bylo spoustu, ale samozřejmě nejvíc nebo první vstupenku, komu by jsem dal, by byla moje maminka, která dneska přijede, nebo už je tady dokonce, včera nás tady byla špehovat a samozřejmě bych jí poslal nahoru tátovi, protože ten by tady už chodil podle mě dneska celý den a hledal společný známý s bedňákama a byl by pyšnej, takže až mám musí kůži, já mám radost z toho, že zařídil to počasí, jak jste se dohodli a je to prostě skvělý, tady spí tady spoustu přátel, dáme vyklidění, vyčilovaný, ne, půjdu trošku zervozit za chvilku.
2: Jo, vypadá to, jsou hodně všichni, jako v klidu. Jo,
3: já jim dám,
2: neměli by třeba ladit kytary nebo něco takového. My tady teď spolu stojíme vlastně jako na té pomyslné 8000, na tom pomyslném vrcholu tvojí kariéry. když se podíváš na tu cestu z tvýho pohledu, jaká to je?
3: Krátká. Jakože takhle já vím, že byla dlouhá, protože jasně. Dneska je to vlastně, myslím, že 18 a půl roku, ale přišlo mi to, jak kdyby to bylo prostě rok, nebo něco takového. A jak vlastně furt něco vymýšlím a ještě ani neskončí vlastně tenhle ten koncert a já už vím, kam míříme příští rok a vlastně vím, kam míříme další rok. Je to hezký, to mě baví, to mě motivuje a zároveň prostě nemáš čas si to trochu užít. Takže jasně. Kdybych si mohl něco poradit před pár lety, tak si řeknu nespěchej, ale jinak jsem zapomněl otázku, jak jsem se tady dostal.
2: Jenom jaká to cesta byla, ale tak já možná
3: nahoru navážu. Cesta nahoru dolů, jako na Šumavě. Taková jako na Šumavě. Musíš z kopce, pak do kopce, rozumíš, pak trochu prší nějaký bahno, jsem tam vlci, medvědi, no asi zpátky.
2: Hele, a co je těžší, dostat se nahoru, anebo nahoře se zastavit a užít si to a uvědomit si, že vlastně jako wow, tohle je jako ono.
3: Je těžký zůstat nahoře, nebo takhle, stát tam, protože prostě je hrozně hezký, když to všichni pláci po zádech a mají radost, že jdeš tím směrem a tak dále. A když potom najednou tam seš, tak spoustu lidí vlastně už to tak nevnímá překvapivě. A já, pro mě to je furt stejný pocit. Já vůbec neberu nic jako hotovou věc, to, že něco je prostě jako, že už se to stalo, ale prostě někdy mám pocit, že už to lidi tolik nepřekvapuje, ale pro mě je to, jak kdybych poprvé hrál někde svůj koncert.
2: Co budeš dělat zítra?
3: No tak uvidíme, tak moje kapela tady vyhrožuje velkým mejdanem, protože je to tak, že my vždycky máme tři koncerty, že jo, nebo dva, nebo čtyři a tak a po sobě a dneska je jeden, je velký, tak vlastně budu docela chillej, tak jsme připravený na všechno. Tak jsem mě ptala manželka, jestli má jít domů, říkal Marcel, asi budeš muset jít domů, vypadá to, že kapela dneska mě bude potřebovat večer, ale já vždycky dělám machry a ramena a potom skončí koncert, já se tady zamyslím a většinou do půlnoci spím, takže tak.
2: Kdo ti ale 100% bude potřebovat, tak to jsou tý fanoušci a faninky. Teď nás třeba poslouchají v autě a míří na Letenskou pláň, kde se bude psát historie českého showbiznisu a já si trochu tvrdit, že i toho světového. Co bys jim vzkázal?
3: Přeháníš to. Ale tak zní to hezky. Každopádně vzkázal bych jim, že tady na ně čekáme s otevřenou náručí, že je všechno připravený, že jediný, co chybí tomuhle večeru, jsou oni. A že prostě se mají na co těšit a doufám, že jim cesta bude utíkat a ubíhat a doufám, že jim teď zahrajete nějakou písničku, abyste jim to zkrátili.
2: Děkujeme moc. Mým exkluzivním hostem byl muž, kolem kterého se to tady dnes všechno točí a my jsme strašně rádi, že u toho můžeme být součástí jako Hit Radio. Marek Ztracený.
3: Díky, že jste přišli.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Radiem.

Divoký západ přeje krásný pátek, posloucháte Hit Radio FM+, je před náma víkend a ten je úplně narvaný různýma akcema. Tak třeba v Křimicích můžete vyrazit na napoleonský slavnosti, potom v Klatovech Aperol Spritz Festival, to je krásná věc, ale vůbec asi nejzajímavější akce se podle mě koná na jihu Plzeňska, nedaleko spáleného Poříčí. Tam je totiž obce Lučiště a právě tam se v sobotu od 12 hodin koná Prakiáda. Neplec, prosím vás, s Drakiádou, to je celkem na v srpnu. Prakiáda je prostě soutěž, kde se střílí prakem. Jediná podmínka je, že si musíte donést vlastnoručně vyrobený dřevěný prak. Zajímavý, co? Když jste byli malí asi vy, tak nedej bože, aby vás někdo nachytal s prakem v ruce. Dneska to těm dětskám musíte do rukou dát a ještě jim přichystat takovouhle akci. No doufám, že dorazíte. Prakiáda v Lučišti se koná...

0: Topí.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
0: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé

0: poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
1: FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
3: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, došetřuje se nehoda na jižním Plzeňsku. Dál buďte opatrní na hlavním tahu u Chválenic, kde havarovala dodávka. Místo nehody je s opatrností průjezdné. A pozor stále taky na Tachovsku na průtahu Borem, kde došlo k nehodě osobního auta. I tam počítejte s kratším zdržením. Vaše další informace z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu. Číslo je 720 870 237.
1: Hit Radio. Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
3: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
0: 17 hodin, jsou tu další krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. V plzeňské zoologické zahradě se vůbec poprvé v její novodobé historii narodila mláďata nosálů bělohubých. Jde o trojčata, ke kterým se zatím ošetřovatelé moc nedostali. Samice si je totiž dost pečlivě brání. Mláďata přišla na svět dřív, než jim zoo stihla dokončit expozici. Aktuálně jsou proto v sousedství pand červených. Obnova loveckého zámečku poblíž ostrova na Karlovarsku se protáhne. Podle posledních zpráv by v Moříčově mělo být hotovo až během září. Ne teď v srpnu, jak se původně avizovalo. Práce zbrzdili archeologové. Po dokončení v místě vznikne odpočinkové místo pro návštěvníky naučné stezky po starých cestách okolo ostrova. Sezóna burčáku je tady. Vinaři letos mohli začít hrozny sbírat o trochu dříve než loni. Stojí zatím počasí. Jaký má na plody vinné révy vliv, řekne prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
5: Vliv počasí je samozřejmě dominantní, protože pokud by tomu počasí nepřálo a samozřejmě ta surovina nedozrávala, tak by se nemohlo začít sbírat, což v letošním roce maximálně trpíme nedostatkem vláhy, ale rozhodně ne nedostatkem sluníčka, tak opravdu už lidé mohou zavítat primárně teda na jižní Moravu.
0: Co se jeho ceny týká, dražší než loni by být neměl, bude ho ale méně. Hokejová osmnáctka si v noci na sobotu na prestižním turnaji Hlinka Grecky Cup v Edmontonu zahraje o konečné páté místo. Ve skupině B Češi po jedné výhře a dvou porážkách skončili třetí. Od 3 hodin ráno našeho času vyzvou Švýcarsko.
4: Získej víc ze svého rádia. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma. Přihlas se teď. Hitradio.cz.
0: Zítra by u nás mělo být převážně jasno, během dne pak přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupají mezi 27 a 31 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už je tady se mnou opět i David Brabec.

Divoký západ, Hit Radio FM Plus a taky krásný pátek. Já vím, že dneska je to všechno o tom obrovském koncertě na Letenské pláně, o Markovi Ztraceném, ale myslím si, že je třeba kouknout taky drobě do budoucnosti. Tak třeba příští víkend, v sobotu 15. nás čeká taky spousta akcí. Jednak je to Hot Rock v Domažlicích a v Karlovarském kraji rozhodně nesmíte minout Loket. Tam se totiž bude konat Jelen Fest. Přijedu sem z lásky k regionům, no a u nás na našem Instagramu můžete vyhrát lístky. Až do neděle tam hrajeme o lístky na tenhle ten báječný Jelen Fest, kde můžete být díky nám Hit Radio FM Plus úplně zadara. Stačí jenom napsat, jakou píseň, jakou skladbu od Jelenů máte úplně nejraději a taky proč. Šanci máte jenom do této

0: divoký západ, Hit Radio FM+, už za chvilku Lady Gaga, Abracadabra. A teď se podíváme hodně daleko do budoucnosti, konkrétně zhruba do půlky září, protože to se na televizních obrazovkách objeví třetí řada vele oblíbené show, která se jmenuje Zrádci. Se těšíš, Barunko, viď?
1: Já se na ní těším neuvěřitelně. Četla jsem, že tahle řada bude hororovější, tajemnější, strašidelnější, tak jsem fakt jako zvědavá, co Vojta Kotek si na sebe vezme za kostým.
0: Já jsem zase viděl nějaký prohlášení přímo režiséra Markuse Kruga, který říká, že to bude asi ta nejnapínavější kapitola z těch všech třech dílů, protože ty hráči, kteří vlastně do té soutěže vstupují, jsou mnohem víc připravení, než byli samozřejmě při té první řadě a než i při té druhé.
1: A to už ta druhá mi přišla taková jako fakt skvělá. Tam to do sebe tak hezky zapadalo, že jsem si říkala, jestli to není nahraný, prý ne, tak uvidíme, co přinese třetí řada.
0: Ale já myslím, že úplně nejnáročnější na tom není jako tajit, jestli jsi zrádce a nebo hráč. Ale nevykecat to, kdo to vyhrál.
1: Se
0: to natáčelo v březnu, ne, na hradě Křivoklát. Ano. To znamená, vlastně teďka máme vlastně 5 měsíců, kdy už to celý vlastně se ví, jak to dopadlo. Makají na tom stříhači a nikdo to nesmí vykecat.
1: Přesně, kdo je zrádce, kdo věrný a kdo to vyhrál.
0: Tak zhruba v půlce září se můžeme těšit.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Léto v Karlových Varech má svou scénu. Přijďte na Summer Stage by Thermal. Užijte si pátek i sobotu na hotelové terase s výhledem na řeku. Koncerty, stand-up comedy, drinky a skvělá atmosféra. Koncerty jsou zdarma. Program najdete na www.thermal.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Pozor, u Dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u Dětka.cz s novinkama o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Domov je místo, kde se cítíte bezpečně a kam se rádi vracíte.
9: Nové rodinné bydlení u Daliborky v Nepomuku vám přesně tohle nabízí. Vysoký standard bydlení, bezpečí malého města pro děti, klid uprostřed přírody pro vás.
8: Školy, lékaři, obchody, vše na blízku.
9: Jen 30 minut od Plzně.
8: U Daliborky. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete.
9: U Daliborky Nepomuk.cz.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
10: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
11: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
10: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
11: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
2: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ritmo.
1: Tohle jsou Vlci od Mirai, posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+. Pomaličku už se blíží konec našeho vysílání a já jsem vám vlastně celý týden vůbec neřekl, proč jsem tady sám a proč tady není kolega Jakub Rada.
2: Já to vím, proč tady není.
1: Já taky.
2: Protože má volno.
1: Ano, Kuba si, a my vám teďka na něj něco prozradíme, jo. Kuba si vzal týden dovolenou a nikam neodjel. Zůstal prostě doma na baráku, chápeš to?
2: No nechápu, já myslela aspoň nějaký výlet, že podnikne, on je fakt jenom doma?
1: Nic prostě, doma na baráku. A teď bacha, on nemá to tak, jako že by barák stavěl. Nemá to tak, že by nějak brutálně pracoval na zahradě. Už má všechno hotový. Prostě jenom byl doma.
2: To co dělá?
1: Já nevím.
2: Když nic nedělá.
1: Přijde mi to divný. Přijde mi to jako člověk, který sedí na zastávce MHDčka a nemá mobil a kouká jenom tak do prázdna.
2: To je zoufalý.
1: Já mám třeba dovolenou příští týden, jo, a já někam jedu. Já pojedu na vodu, pak si dáme nějaký výlet na Šumavě a celý to zakončíme na Chodrockfestu.
2: No tak to se těším na vyprávění.

0: Rádio FM+.
1: Zlepši si náladu.

0: díky moc, že ladíte divoký západ Hitrádia FM+. Takhle před víkendem se podíváme na to, co s volným časem. Kam vyrazit? Plzeňské filmové večery, skvělá akce, která vás teďka vezme do Křimic. Tam byste možná normálně do letňáku nevyrazili, ale právě dneska a taky zítra se tam promítá a dneska je to film Dovolená v Českém ráji, zítra to budou pak Bardotky. A jestli chcete další tipy, tak mrkněte určitě na www.hitradiofmplus.cz. Takových těch banerech, co jsou tam hned na začátku, tak tam uvidíte, kam vyrazit. A tam se dozvíte, že třeba v Šafaříkovo sadech v Plzni až do soboty probíhá takový malý festiválek Inspiral Garden a v Tachově zase městské slavnosti. Těch typů je tam, ty krásu, takových 20, 30 nebo něco takového. www.hitradiofmplus.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije.cz.
3: Rodina Nova jede za vámi do Plzně.
4: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
3: S Kristýnou Kloubkovou
4: a Martinem Pouvou.
5: Těšíme se na vás.
3: Den s Novou naživo.
4: Už tuto sobotu v parku za OC Plaza.
6: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
7: Tohle je boží.
6: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
7: Ať tady číhá cokoliv. Jsme vybaveni.
6: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.

0: Liberce. Máme přes 30 let zkušeností a proto víme, co je pro vás důležité.
1: Postele Losina, tam den začíná. Postele Losina, tam i usíná.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet Corvette,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Hit Radio FM Plus.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobrý podvečer. V jihovýchodních Čechách díky nedávným srážkám pominulo riziko požáru. Na jihu Moravy se snížilo z vysokého na nízký stupeň. Na většině území Česka ale nebezpečí vzniku a šíření požáru kvůli přetrvávajícímu suchu dál hrozí. Meteorologové také nevyloučili, že po návratu tropických teplot v neděli se situace může opět změnit. Někteří čeští šoféři si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz, a to kvůli konci platnosti. Pokračuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
10: V celé České republice nyní evidujeme přes 284 tisíc řidičských průkazů, kterým ještě do konce roku skončí platnost. Nejvíce se výměna dotkne skupin osob ve věku 61 a více let ve Středočeském kraji.
9: Nový řidičák je možné vyřídit online přes portál dopravy. V bratislavské rafinerii Slovnaft dnes hořelo. Slovenskou metropolí se šířil hustý černý dým. Budovami v okolí areálu otřásl výbuch. Podobné havárie jsou v bratislavské rafinerii poměrně vzácné. Naposledy k výbuchu v areálu Slovnaftu došlo v říjnu 2014. Dnešní předehrávka mezi Zbrojovkou Brno a Libercem otevře program třetího kola první fotbalové ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. Zápas má začít zhruba za hodinu.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Čeká nás chladnější noc, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, na severu a severozápadě Čech až na 8, na jihu Moravy má být kolem 17. A sobotu doprovodí jasno až polojasno, teploty v maximech 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, na horách kolem 18 stupňů.
11: Hezký dobrý večer, s vámi už Vašele a jdeme hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak startujeme právě teď, mějte krásný pátek. Kdo nejste na letenské pláni, tak rozhodně buďte s námi, protože jeden hit lepší než druhý. Tak hezký večer.

Je tady pátek večer, Hit Radio Classic s vámi, nejlepší osmdesátky, devadesátky až po milénium. Jinak tomu nebude ani teď. Co takhle Robin Beck, The First Time, a nebo jedna z mých nejoblíbenějších devadesátkových věcí, Think About A Way. Na to se máte těšit, nebo můžete se na to těšit, musíte se na to těšit. Tak volume doprava a pokračujeme. Pátek večer je tady.

Pátek večer posloucháte Hit Radio Classic, s vámi vaše Lea. A pokračujeme dál, protože před námi je král všech králů Michael Jackson, taky Kelly, a nebo legendární Rolling Stones, kteří také koncertovali na Letenské pláni, kde právě teď probíhá koncert Marka Ztraceného. Tak za chviličku jsme zpátky.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
5: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
4: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Hit Radio.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když se probudíte do slunečného rána.

Kelly's Trick Me, jeden z nejhranějších songů 90. let. Všichni jsme se na ně učili, tak jako my holky, tverkovat bokem doprava, bokem doleva. Muzice skvělých 80-kových, 90-kových hitů až po milénium pokračujeme dál, protože před námi je samotný doktor. Doktor hudba mu říkám. Doktor Alban. A jedna z největších pecek, kterou já osobně zbožňuju, miluju, není to Haleluja, není to It's My Life, ale je to Let Me Go On. Určitě po prvních tónech hned poznáte, tak si užijte a posílám vám ji právě teď. Hezký pátek.

Krásný dobrý večer, Hit Radio Classic stále s vámi a před námi je jeden z takových nejlepších, nejspívanějších, nejmelodičtějších songů, který má nádherný text Don't Stop Believing od Journey. Má to spousty coverů, určitě znáte i přespívanou tuhle pecku od Teddyho Swimse, který dokonce navštíví i Českou republiku v březnu 2027. Takže tuhle věc pojďme dát právě teď a nikdy, opravdu nikdy nepřestávajte.

0: Dejte věřit ve své sny. Journey, Don't Stop Believing, za vámi letí právě teď.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
3: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo. I noční jezdecká show Kůň pátý element.
2: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportál.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Nezastavujeme, pokračujeme, před námi jsou legendární East 17 z House of Life, právě teď.

pátek večer, Hit Radio Klasik v plném proudu. Kdo z vás není na koncertě Marka Ztraceného a posloucháte nás všude, na cestách, doma, v práci, anebo na zahradě, grillujete, odpočíváte, tak díky za to, protože nejlepší hity 80. 90. až po milénium pokračují. Před námi jsou takové rokovější balady, hity, R.E.M. anebo Blue. Tak si to užijte a posíláme právě teď.

0: Jeden z nejúspěšnějších devadesátkových boybandů Blue All Right taky mi nechyběli v pokojíčku na zdi. Možná jste to někdo měl podobně. Ale za chvilku si dáme královnu, kterou já miluju do dneška a strašně ráda si song, který bude za pár minutek pro vás po reklamách, pouštím. Tak co takhle? Gloria Estefan a Konga. Tohle bude taky Žentouři. A nebo spousty další skvělý hitů, muziky, písní. Se mi z toho zamotal jazyk. To je ten pátek, tak za chvilku jsme zpátky, jo?
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraž, stop.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Nových Dvorech na Kutnohorsku za 5 milionů 995 tisíc korun, rodinný dům ve Všenorech na Praze Západ za 64 miliony 990 tisíc, chalupa v Blatné u Strakonic za 2 miliony 481,5 milionu, pozemek k bydlení ve Šternberku u Olomouce za 2 miliony 890 tisíc a rodinný dům v Převýšově na Královéhradecku za 7 miliony 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
6: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
5: Klimatizace co topí?
6: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
5: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
7: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
8: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.

nejlepší z 80. 90. až po milénium vám hrajeme právě teď. A před námi je královna, kterou známe hlavně díky velkému hitu My Heart Will Go On. Je to Celine Dion, která se vrací i na hudební scénu. A dokonce já mám takovou zkušenost s tím, že mám příležitost a možnost zpívat její hity v divadle Hibernia, kde účinkuji v Celine Dion show. Kdybyste se třeba chtěli mrknout, tak 9. října hrajeme další představení společně s Míšou Noskovou, Péťou Peterovou. Je to krásný zážitek po hudební stránce i po té vizuální, protože tam máme různé projekce a lítáme vzduchem a zpíváme tam v 7 metrech My Heart Will Go On. Na takovém podstavci máme dlouhou bílou sukni, tam se promítá oceán, Titanic a tak podobně. Prostě stojí to za to a my si právě Celine Dion a jeden z jejich největších hitů I Drove All Night dáme i teď z éteru Hit Radia Classic. Tak volume doprava a Celine letí za vámi.

0: Nezapomeňte, že naše Hit Radio můžete mít sebou kdekoliv a kdykoliv. Přes aplikaci Radia.cz anebo přes web hitradio.cz, protože nás můžete poslouchat online odkudkoliv a za to budeme strašně moc rádi. A taky, když nás budete sledovat na sociálních sítích. Hit Radio Facebook, Hit Radio Instagram a všude jsme propojeni.
1: Hit Radio FM+. Hit Radio. Hit Radio.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.

Z éteru Hitrádia nám dohrál Phil Collins a teď si dáme trošku něco houpavýho. Osmdesátkový, devadesátkový R&B, co vy na to? Bokem sem a bokem tam. Dneska je pátek, tak většina z vás vyráží někam do města, pokud nejdete na koncert Marka Ztracenýho, kde právě teď už v tuhle dobu zpívá, tak možná to někdo můžete slyšet, pokud jste z okolí Letné. Každopádně R&Bčko dáme si právě teď a taky legendární devadesátky Fun Factory.

0: Dneska spolu budeme usínat, ale zítra v 7 hodin ráno i vstávat, protože tady bude víkendové vysílání, tak jak jste zvyklí. A já už teď vám můžu říct, že bude plné skvělé muziky, dobré nálady, pozitivní energie, ale hlavně dárečku pro vás. Jo, jo, jo, nemáme jenom narozeninovou ruletu. Máme i takové velké překvapení pro většinu z vás. Nebude to jeden výherce, budou hned dva a máte se na co těšit. O co se jedná, se dozvíte zítra v 7 hodin ráno. Tak rozhodně, u toho buďte s námi.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
6: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
5: Děláme do letadel CZ.
6: Děláme do letadel CZ.

0: páteční večer v plném proudu. Já se s vámi bohužel už pro dnešní večer musím rozloučit. Popřeju vám krásnou dobrou noc, taky kdo z vás jste na koncertu Marka Ztraceného, užívejte si ho naplno. Je mi jasný, že nás teď neposloucháte, ale jsme tam s vámi, nebo alespoň moji kolegové. No a zítra spolu pojďme vstávat v 7 hodin ráno tady na značkách. A dneska si už užívejte podle toho, co rádi děláte, podle libosti, podle chuti, odpočívejte a zítra naslyšenou. Tak dobrou noc a ahoj!
1: Hit Radio FM+.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: Topí.cz.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
3: Za

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ratatararararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
4: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
3: Děláme do letadel CZ.
4: Děláme do letadel CZ.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz

0: CZ. Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
1: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

ztratil jsem dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války srdečních nepovědů.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepší si náladu.